0: Diwali.
1: A tak vám přeju šťastné Diwali.
0: Diwali is Christmas.
1: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
0: Ram Navami is also like a Christmas.
1: A Ram Navami je také jako Vánoce.
0: So every day is a festival.
1: Každý den je nějaký svátek.
0: Guru Nanak said.
1: Guru Nanak říkal.
0: Sada Diwali santke. For the saints, every day is Diwali.
1: Pro světce je každý den Diwali.
0: Sato bar tehvar and every seven days of the week.
1: Všech těch 7 dní v týdnu.
0: Is a festival.
1: Každý den je svátek.
0: Every day is Diwali.
1: Každý den
0: and whole week is a festival.
1: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
0: For whom?
1: Pro koho?
0: Yogi practicing.
1: Pro toho, kdo cvičí jogu.
0: So wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Many are traveling to India.
1: Mnoho z vás jede do Indie.
0: And I too. Tomorrow.
1: Já taky zítra.
0: And I will come back soon.
1: Ale brzo se vrátím.
0: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
1: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
0: 5th of December.
1: 5. prosince.
0: It is in Web.
1: Bude to ve Webu.
0: So around 28th of November. November I will come.
1: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
0: And this evening will be no satsang in Vienna.
1: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
0: Because I also have to practice begin.
1: Protože musím začít cvičit.
0: Yeah. So see you when I come back.
1: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
0: And wish all the best and much love to the whole family.
1: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
0: all friends.
1: Rodině, všem přátelům.
0: And always be happy.
1: A buďte vždycky šťastní.
0: Czechoslovakian butter is very good.
1: Československé máslo je
0: and
1: velmi
0: bread,
1: dobré.
0: So good bread.
1: A máte tak dobrý chléb.
0: And I like it, you know. You see here?
1: Vidíte to tady?
0: This was my sandwich.
1: To byl můj sandwich.
0: I tell you my bad habits.
1: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
0: After all the programs.
1: Veškerých programech.
0: Evening.
1: Večer.
0: 11 o'clock.
1: V 11 hodin.
0: Then we sat together.
1: Jsme si sedli společně.
0: And stories.
1: Vyprávěli se příběhy.
0: And midnight was semester.
1: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
0: We were eating sandwich.
1: Dali jsme si sendviče.
0: Oh my God.
1: Bože.
0: Toast, bread and butter.
1: Opečený chléb.
0: And I like it Olomouc cheese.
1: A miluju olomoucké syrečky.
0: Really. So when I eat there one week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
1: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
0: One month in Vienna people can smell.
1: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
0: So we have a good food.
1: Měli jsme dobrou stravu.
0: Good nature.
1: Hezkou přírodu.
0: God gave everything.
1: Bůh nám všechno dal.
0: And we pray that in the whole world should be like that.
1: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
0: So eat good and practice good.
1: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
0: That's good.

0: with adoration to our Alakpuriji Siddha Pitha Parampara.
1: S úctou k naší Alakpuriji Siddha Pitha Parampara.
0: Our dear sisters and brothers,
1: mé drahé sestry a bratři,
0: from different nations,
1: z různých národů,
0: here in our beautiful ashram.
1: Zde v našem krásném ashramu.
0: It is the Republic of Czech.
1: Je to Česká republika.
0: It's a beautiful country.
1: Je to krásná země.
0: Beautiful people.
1: Krásní lidé.
0: Beautiful nature.
1: Krásná příroda.
0: Everything is good.
1: Všechno je dobré.
0: It's a peaceful country.
1: Je to míruplná země.
0: Slovakia also.
1: A také Slovensko.
0: This is something very special country.
1: Je to něco jedinečného v téhle země.
0: But we should learn and we should know what we are doing.
1: Ale měli bychom se naučit a měli bychom vědět, co vlastně děláme.
0: Many of you are very advanced bhaktas, practitioners of Mahaprabhu ji, Dev Puri ji, yoga and daily life, etc.
1: Mnozí z vás jsou velmi pokročilí bhaktové a cvičící Mahaprabhu jiho a Dev Puri jiho jogy v denním životě.
0: Afternoon, I got some inspiration.
1: Odpoledne se mi dostalo určité inspirace.
0: What I should speak.
1: O čem bych měl mluvit.
0: Mahaprabhuji, Devpuriji, Guruji, gave us too much.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji a Guruji nám dali toho příliš mnoho.
0: And when children get too much,
1: a když děti dostávají příliš mnoho,
0: then children are spoiled.
1: Potom jsou ty děti rozmazlené.
0: Spoiled in that way.
1: A rozmazlené takovým způsobem.
0: We bring ice cream.
1: Jako když přinesete zmrzlinu.
0: Others said no.
1: Ostatní řeknou ne.
0: I want this color of ice cream.
1: A oni řeknou, ale ne, já bych chtěl jenom takovou barvu zmrzliny.
0: Others said no.
1: A jiný zase řekne ne.
0: I want to eat cake.
1: Já bych zrovna teď chtěl jíst dort.
0: Others said no.
1: A další
0: řekne, I want some good biscuits.
1: A on řekne, ne, a já zrovna bych chtěl nějaké dobré sušenky.
0: Others said, I don't want anything.
1: A další řekne, a já nechci vůbec nic.
0: Because we have too much.
1: Protože
0: too much choice.
1: Máme toho příliš hodně, příliš mnoho volby na výběr.
0: And between the First World War
1: po první světové válce
0: and Second World War,
1: a druhé mezi první a druhou světovou válkou,
0: we didn't choose any choice.
1: Neměli jsme nic na výběr.
0: Just take it.
1: Jenom prostě ber, co je.
0: And they were happy.
1: A byli šťastní.
0: And they learned lot.
1: A hodně se toho naučili.
0: I don't know, I was not here.
1: Já nevím, já jsem tady nebyl.
0: But for many people, even this white sugar was not available.
1: Ale pro mnoho lidí dokonce i ten bílý cukr nebyl k dispozici.
0: And now we don't want to eat sugar.
1: A my dneska ani už nechceme cukr.
0: It's not healthy.
1: Že už není zdravý.
0: When I was here in this country,
1: když jsem byl tady v téhle zemi,
0: I was here in 1973.
1: Byl jsem tu roku 1973.
0: Well, it was a different government, different government.
1: Byla tehdy jiný druh vlády, jiná vláda.
0: But country did not change.
1: Ale ta země sama se nezměnila.
0: Vegetation did not change.
1: Rostlinstvo, rostliny se nezměnily.
0: People did not change.
1: Lidé se nezměnili.
0: And that time was also some principles.
1: A v té době také byly určité principy.
0: So there was one doctor.
1: Byl jeden pan doktor.
0: She was my disciple, very good.
1: Paní doktorka byla moje žákyně, velice dobrá.
0: And she used to translate.
1: A byla překladatelkou.
0: And she said,
1: a ona říkala,
0: when we went for shopping or something,
1: když jsme šli nakupovat nebo někam,
0: she said, take it.
1: Říkala,
0: take
1: berte
0: as
1: to.
0: Much as you can.
1: Berte, co jen jde.
0: You don't know, tomorrow will be here.
1: Ani nevíte totiž, jestli zítra to ještě bude k dispozici.
0: Today's beautiful apples, but tomorrow will not be.
1: Dneska jsou tady pěkná jablka, ale zítra už nemusí být.
0: There will be a banana, banana, banana.
1: Možná budou jen banány, banány.
0: But now we have everything and we don't want to eat this.
1: A najednou my dneska máme všechno, už to ani nechceme jíst.
0: So humans are never content.
1: Lidé nejsou nikdy spokojení.
0: If you give this,
1: když jim dáte tohle,
0: they are not happy.
1: Nejsou šťastní.
0: If you give too much, they are not happy.
1: Když jim dáte víc, stejně nejsou šťastní.
0: And some people, they want to say, no, I don't like this.
1: A někteří lidé jsou takový, říkají, mně se tohle nelíbí, to nechci.
0: And so it's with all different kind of path we are doing.
1: A tak je to i s těmi různými cestami, které děláme, které cvičíme.
0: And some things that I know everything.
1: A někdo si myslí, já už vím
0: všechno. I'm strong.
1: Já jsem silný.
0: But it is said.
1: Ale říká se,
0: O human,
1: O
0: man,
1: O člověče,
0: don't be proud of thy body.
1: Nebuď pyšný na svoje tělo.
0: And don't be proud of your little tiny knowledge.
1: A nebuď pyšný na to svoje drobné malé poznání.
0: You are running with a little needle.
1: Je jako by si běžel s jenom s malou jehlou.
0: In my powerful weapon.
1: A říkáš, tohle je moje mocná zbraň.
0: Yeah. But when come the big arrow?
1: Ale když přiletí velký šíp,
0: it's different.
1: To je něco jiného.
0: But this arrow is nothing.
1: Ale i ten šíp není nic.
0: We have the gun.
1: My máme pušky.
0: That's also now nothing.
1: A i to teď už nic neznamená.
0: Bomb.
1: Máme bomby.
0: Atom bombs.
1: Atomovou bombu.
0: But still they are not happy.
1: Ale ani tak nejsou pořád šťastní.
0: Like these people, they are not happy.
1: A takhle lidé nejsou nikdy šťastní.
0: And they are not happy and they are makes others also confused.
1: A tak sami nejste šťastní a ještě matete ty ostatní.
0: Stay, remain.
1: Zůstaňte, zůstávejte.
0: And continue our path.
1: Pokračujte na naší cestě.
0: There are people with the ego or something.
1: Jsou lidé, kteří mají ego nebo něco takového.
0: Then they think I am the powerful. I will destroy everything.
1: Myslí si, já jsem ten mocný, já to všechno zničím.
0: So there's one story.
1: A tak je jeden příběh.
0: This story is about, it's called very ancient forest.
1: A je příběh z něčeho, čemu se říká ten prales, prastarý les.
0: Even 10,000 years old trees.
1: Jsou tam stromy, 10,000 let staré stromy.
0: What you human making yourself that I am 50 years and I am 100 years and I am now 120 years.
1: Co ty člověče se tady chvástáš, že tobě je 50, tobě je 100, tobě je 120.
0: So there are trees, they were, when we go to the Himalaya,
1: až pojedeme do Himalají,
0: and Adi Guru Shankaracharya's monastery, ashram.
1: Je tam ashram, klášter Adi Guru Shankaracharya.
0: And there is, how many, 500 years, or no, no, how long is this banyan tree? More than thousands.
1: Tam je strom, kterému je
0: 3000 of the, yeah.
1: Kterému je přes 1000 let starý, velice starý.
0: And still there.
1: A pořád tam je.
0: So one day in the forest there was a very nice yogi living.
1: V lese bydlel velice příjemný yogi.
0: Peaceful.
1: Byl v klidu.
0: Very Viveka, full of Vivek.
1: Měl Viveku, byl plný Viveky.
0: Something like Arjun Puri.
1: Něco jako Arjun Puri.
0: So Arjun Puri had a mala in his hand and he was walking through the forest.
1: A tak měl málu v ruce a procházel se lesem.
0: And there was one tree very, very old.
1: A byl tam jeden velice starý strom.
0: About 35 people have to hold the hands so they can cover the branch or the trunk of the tree.
1: A aby ho objalo, tak by se muselo 35 lidí chytnout za ruce, aby ten jeho kmen objali.
0: We don't know if the tree again grow or the neighbor grow, but it was like that.
1: Nevíme, kolik těch kmenů v bočích tam přirostlo, ale prostě byl tak veliký.
0: No storm can break.
1: Žádná bouře ho nedokázala zlomit.
0: Tree was very proud of it.
1: A ten strom na to byl velice hrdý.
0: Grandfather, grandfather.
1: Byl to pra pra pra dědeček.
0: So that yogi Arjun Puri.
1: A tak ten yogi.
0: Looked to this tree.
1: Se podíval na ten strom.
0: And became little bit sad.
1: A trošku se posmutnil.
0: Like our tree.
1: Tak jako tady ten náš strom.
0: So tree said to yogi Arjun Puri.
1: A tak ten strom řekl tomu Arjun Purimu.
0: Maharaji, Swamiji, Yogi Maharaj.
1: Maharaji.
0: Why are you so sad?
1: Proč jsi tak smutný?
0: You are a yogi, you have no any sorrows, nothing, if you die or you are alive, everything is, you are beyond.
1: Ty máš, ty jsi yogi, ty jsi nade vším, ať už zemřeš nebo žiješ, ty už ses poznesl nade všechno.
0: He said, I am sad about you.
1: A on říká, já jsem smutný kvůli tobě.
0: You are worried about me?
1: Ty máš obavy kvůli mně?
0: He said, yes, not only you, but all this forest and thousands and thousands of kilometers forest.
1: A nejen kvůli tobě, ale kvůli všem těm lesům, těm stromům tady tom lese, který je tisíce, tisíce kilometrů.
0: And I see their distraction.
1: Já totiž vidím jejich zkázu.
0: It will not happen, Maharaj, Swamiji.
1: Ale to se nestane.
0: He said, yes, I know, you are very strong.
1: On říká, ano, já vím, že ty jsi velice silný.
0: But there is one enemy, ale your enemy.
1: Je tu jeden tvůj nepřítel.
0: My enemy?
1: Můj nepřítel?
0: I am so strong.
1: Já jsem tak silný.
0: It can come the hails.
1: Můžou přijít kroupy.
0: Storms.
1: Bouřky.
0: Earthquakes.
1: Zemětřesení.
0: I stand through.
1: A já to přestojím, já to vydržím.
0: He said, but there is your enemy that is stronger than you.
1: A on říká, ale je jeden nepřítel, který je silnější než ty.
0: Who is that?
1: A kdo to je?

0: how strong is, how big?
1: A jak teda je silný, jak velký?
0: He said it is about 15 centimeter wide.
1: A on říká, je asi 15 centimetrů široký.
0: And 20 centimeters long.
1: 20 centimetrů dlouhý.
0: Who? The old tree is laughing.
1: No, a tak ten starý strom se směje.
0: Like. Swamiji, sometimes you are saying like a little child.
1: Swamiji, někdy zníš jako malé dítě.
0: Where is that?
1: Kde je teda?
0: He is going to be born.
1: A on už se brzo zrodí.
0: Where?
1: A kde?
0: And blacksmith.
1: U kováře.
0: At the blacksmith?
1: U kováře?
0: Yes.
1: Ano.
0: What will be that?
1: No a co to bude?
0: That blacksmith is creating, making the instrument out of the iron.
1: Ten kovář totiž vytváří jeden nástroj ze železa.
0: And that's called the one, what we call the...
1: X. Tomu se říká sekera.
0: Swamiji, all right, thank you.
1: Tak dobře, Swamiji, děkuji.
0: Don't waste your time.
1: Neplýtvej tady časem.
0: Go and meditate.
1: Jdi a medituj.
0: He went away.
1: A tak on odešel.
0: After 20 years, Babaji came again.
1: A po 20 lety ten Babaji zase přišel zpátky.
0: Hundreds of the hectares of the forest were chipped up.
1: A stovky hektarů toho lesa byly vykácené.
0: And this big, big tree.
1: A ten mohutný, mohutný strom.
0: Lying there at the dry wood.
1: Ležel tam jako uschlá kláda.
0: Guruji came.
1: Guruji přišel.
0: And looked there.
1: A podíval se tam.
0: And he said.
1: A řekl.
0: Pity.
1: Škoda.
0: I told him.
1: Já jsem mu to říkal.
0: But he said to this trunk of the tree.
1: No a tak mluvil tomu padlému kmeni toho stromu.
0: Tell me please.
1: Prosím, řekni mi.
0: How this small X cutted your whole forest?
1: Jak ta malá sekera dokázala pokácet celý ten les?
0: He said, yes, Swamiji.
1: A on odpovídá, ano, Swamiji.
0: That axe didn't have that much power.
1: Ta samotná sekera, to ostří nemělo tolik síly, moci.
0: But my family members.
1: Ale můj vlastní člen rodiny.
0: My friends in this forest.
1: Moji přátelé v tomto lese.
0: They joined with X.
1: Oni se připojili k té sekeře.
0: What?
1: Jakže?
0: That long handle.
1: To dlouhé topůrko, to dlouhé držátko, to topůrko.
0: Our forest became that handle.
1: Z našeho lesa, ze dřeva mého lesa vyrobili to topůrko.
0: And joined with the X.
1: A napojili ho do té sekery, nasadili na něj tu sekeru.
0: He gave the power.
1: A tím získala tu moc, tu sílu.
0: He said yes.
1: On říká ano.
0: Similarly.
1: A podobně.
0: You come to achievement.
1: Vy něčeho dosáhnete.
0: To your sadhana.
1: Skrze svou sadhanu.
0: Many, many years.
1: Mnoho, mnoho let.
0: But be careful.
1: Ale buď dávejte si pozor.
0: Some negative elements comes.
1: Určité negativní prvky, elementy přijdou.
0: They have like mental disease.
1: Něco jako mentální onemocnění.
0: That's called schizophrenia.
1: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
0: Hallucination.
1: Halucinace.
0: There are different kind of schizophrenia and depressions.
1: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
0: And that can give us that.
1: A to nás
0: může destroy.
1: To nás může zničit.
0: And so

0: that's called blackmailing.
1: Tomu se říká vydírání.
0: Therefore, Mahaprabhuji said,
1: Mahaprabhuji proto řekl,
0: Satguru satsangyari olu avere. Olu avere nain bhar javere. I am longing for those people who have a satsang.
1: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
0: Doesn't matter your guru or my guru.
1: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
0: Or her guru.
1: Nebo její guru.
0: Or their guru.
1: Nebo jejich guru.
0: But when there is Satguru is,
1: ale tam, kde je Satguru,
0: then is one.
1: Tam je jednota.
0: And Mahaprabhuji said,
1: Mahaprabhuji řekl,
0: sometimes I can't see any bhakta.
1: Někdy nevidím žádné bhakty.
0: Who is for the satsang?
1: Kteří přišli na satsang.
0: And I'm a tear for my bhaktas.
1: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
0: Love.
1: Láska.
0: Love is strong.
1: Láska je silná.
0: And love you cannot hide.
1: A lásku nedokážete schovat.
0: And you cannot destroy that love.
1: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
0: And that is within you.
1: A to je ve vás, uvnitř vás.
0: This body have no strength.
1: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
0: That mind have some strength.
1: Mysl určitou sílu má.
0: But mind becomes also very weaker.
1: Ale i mysl velice zeslábne.
0: When the love is there.
1: Když je tu láska.
0: And what is that love?
1: A co je ta láska?
0: The spiritual God's knowledge.
1: Duchovní božské vědění.
0: There's only one word, love.
1: Je jenom jedno slovo, láska.
0: Do you write? I don't know many Czech language.
1: Nevím, jak se to píše v češtině.
0: Do you write the loves?
1: Píšete lásky?
0: Eh? No. Yeah. But when many are, okay. But still is love, not loves.
1: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
0: That's it. So even you make a multiply.
1: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
0: Like God is only one God.
1: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
0: Only one God.
1: Jenom jediný.
0: You may say God Krishna.
1: Můžete říkat Bůh Krishna.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Shiva.
1: Shiva.
0: Or God Jesus.
1: Nebo Bůh Ježíš.
0: Or any gods.
1: Nebo jakýkoliv Bůh.
0: So we said God Jesus.
1: A tak říkáme Bůh Ježíš.
0: God Ram.
1: Bůh Ram.
0: God Krishna.
1: Bůh Krishna.
0: This is the only Krishna. These are only the name. This.
1: A ty Ram Krishna to jsou jenom jména.
0: But only one is that is God.
1: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
0: G O D.
1: Ať už je to on nebo ona.
0: And so God is the Brahma.
1: A Bůh je Brahman.
0: G is a generation. Generating.
1: To je ta generace, ten se generuje pořád.
0: And O is that strength, the power.
1: O je ta síla, ta moc.
0: And D is that again destroying.
1: A D je ten, co opět je zničeno.
0: So Brahma, Vishnu and Shiva, G O D.
1: To je z anglického, anglicky Bůh je God, takže to je G-O-D.
0: But we can give the other names.
1: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
0: Therefore, as much as you are developing spiritual,
1: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím jste v nebezpečí.
0: As much as you spiritual develop,
1: čím více se duchovně rozvíjíte,
0: you are in danger.
1: Tím více je nebezpečí.
0: So therefore you have to take care.
1: A proto musíte si dávat pozor.
0: Like today newborn child.
1: Tak jako když dneska narozené děťátko.
0: But you have to take care.
1: A musíte o něj pečovat.
0: There can be many different kind of infections.
1: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
0: So you are now born a spiritual soul.
1: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
0: But there are many negative the infections.
1: Ale těch negativ-

0: respiratorních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it, one word I've forgotten, but the Rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty Rakshasové přišli.
1: Exactly like Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it is Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was Rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl Rakshasa.
1: Night he becomes a Rakshasa.
0: V noci se stal Rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale Rakshasou mají sílu se znova oživit.
1: That time ultimately only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that Rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového Rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody is that Rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový Rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That the immortal.
0: Tam nesmrtelnost.
1: Who will drink? They will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.
1: Okay. Well, God have to make also trick.
0: A i Bůh musí občas dělat triky.
1: Have to become.
0: Tak to musí. Musí se to stát.
1: Sometimes God have to become different form.
0: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
1: He can become like a woman.
0: Může se projevit jako žena.
1: Or woman can become like a man.
0: A nebo žena se může projevit jako muž.
1: Or can become a half animal and half a human.
0: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
1: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
0: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura napůl
1: half,
0: napůl člověka.
1: Half fish,
0: napůl ryba,
1: and half human.
0: A napůl člověk.
1: That was is called Matsya.
0: Tomu se říká Matsya.
1: Matsya incarnation.
0: To je ta inkarnace.
1: Out of the 24 incarnations.
0: Jedna z těch 24 inkarnací.
1: So, if Vishnu will come,
0: a pokud přijde Vishnu,
1: Rakshasas will not accept.
0: Rakshasové to nepřijmou.
1: If Shiva comes,
0: kdyby přišel Shiva,
1: neither devas will be happy, nor the rakshasas will be happy.
0: Ani dévové, ani rakshasové z toho nebudou šťastní.
1: Because he balance takes care of them.
0: Protože on to všecko vyváží, on se o všechno postará.
1: Otherwise the rakshasas will destroy whole earth.
0: Jinak by rakshasové zničili celou zem.
1: And Brahma? Also they will not like.
0: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
1: So Vishnu come as a woman.
0: A tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
1: What was her name?
0: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
1: Mohini. And what is a Mohini?
0: A co to znamená Mohini?
1: What? A beautiful.
0: Překrásná.
2: attractive.
0: Atraktivní, přitažlivá.
2: It is so beautiful.
0: Je tak překrásná.
1: So even some rishi who don't want to see the woman.
0: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
1: And she was walking like this.
0: A když ona tam takhle projde.
1: He will only look.
0: Tak on by se jenom podíval.
1: And once again he will look like this.
0: A už se neudržel znova.
1: Yes. You will see twice.
0: A tak se musíte podívat dvakrát.
1: Or a man.
0: A nebo muž.
1: A beautiful.
0: Krásný muž.
1: And this lady don't like any woman.
0: A když ta žena nemá.
1: And she's typing.
0: Něco píše na počítači. Něco píše.
1: Man is walking.
0: A ten muž tam projde.
1: Like our own Prakash.
0: Tak jako náš Prakash.
1: And this woman said.
0: A ta žena řekne.
1: Attraction.
0: To je ta přitažlivost.
1: That is called the iron.
0: A to je jako to železo.
1: And magnesium.
0: A magnet.
1: No, this boat.
0: Oba jsou přitahováni.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Ne, nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleníček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made a thermo for thermos.
0: Vyrobili ty termosky.
1: And they had the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
1: only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli jste si to přepínat.
1: Yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Tak pamatujete si to? Znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byli pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: A oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And did give it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So the devas was happy.
0: A ty devové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové
1: byli. Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jste říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila i jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini, Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, a je, to je Rakshasa.
1: Put the Sudarshan Chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan Chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A Rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chapped the neck of the Rakshasa.
0: A hlava, a usekl jeho hlava. upadla, byla, usekla mi hlavu.
1: The Rakshasa said.
0: A Rakshasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakti Vishnu, you cannot kill me.
0: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is a raw material.
0: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je
1: reality
0: jenom,
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trup, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl.
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I úspěšná. Will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: A tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then according to constellation be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak se buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But
0: ale
1: one drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
1: He said.
0: Říká.
1: That in the satsang, in some kusanga comes.
0: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang.
1: Then is like a bite of a poisonous snake.
0: Je to jako když kousne jedovatý had.
1: And that with a poisonous snake only bite one.
0: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
1: But such a negative person who comes can bite more.
0: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
1: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
1: Listen the Sadguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Sadgurua.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo
1: jsou depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty, kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká, já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: Oh, my mind.
1: Oh, my mysle.
0: Mahaprabhuji doesn't tell you.
1: Mahaprabhuji to neříká vám.
0: But he is telling himself.
1: Ale říká to sám sobě.
0: It means all bhaktas we should telling whom to our mind.
1: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
0: Mind can kill you.
1: Mysl vás může zabít.
0: Mind can destroy you.
1: Mysl vás může zničit.
0: Mind can liberate you.
1: A mysl vás může osvobodit.
0: Always you must every morning say, oh my dear mind.
1: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
0: I worship you.
1: Uctívám tě.
0: My mind.
1: Má mysli.
0: Yes.
1: Ano.
0: Otherwise your mind becomes angry.
1: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
0: Splitting.
1: Rozdělí se.
0: Yes. Separating people.
1: A bude rozdělovat i lidi.
0: One ashram separating to the second ashram.
1: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
0: It's like when one family have three children.
1: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
0: Or four children.
1: Nebo čtyři děti.
0: Either they will separate everything first before.
1: Buď to si to všechno rozdělí.
0: Or when parents died.
1: Nebo když rodiče zemřou.
0: Then three persons.
1: Tři lidi.
0: The sisters, brothers, etc.
1: Ty bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Others said no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said no, completely half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%,
1: he gets 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15%.
0: Lawyer.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No a pak budete prodávat ten
0: majetek. And you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santosh.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make Santosh for all.
1: A ona tu Santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15. Ty 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10, 20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál.
0: And you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%.
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: खाने की।
1: गलियां छोटी, द पाथ इज वेरी नैरो,
2: ता cesta je velice úzká.
1: This side is Kushanga,
2: na téhle straně je Kusan.
1: This side is the enemy,
2: na téhle straně jsou nepřátelé.
1: It's very narrow.
2: Ta stezka je velice úzká.
1: This side is Rakshasa.
2: Na téhle straně jsou Rakshasové.
1: This side is the wild animals.
2: A na téhle straně jsou divoká zvířata.
1: Galiya choti. We have very thin path in this Kali Yuga.
2: Tahle Kaliuze, ta naše cesta je velice uzoučká.
1: They will many, they will try to throw down in other side.
2: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
1: And what even more dangerous?
2: A co je ještě víc nebezpečné?
1: Because of the night is very dark.
2: Protože ta noc je velice tmavá.
1: High clouds.
2: Ty mračna jsou vysoko.
1: Otherwise can be from the stars little bit light.
2: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
1: But it is dark and dark and dark.
2: Ale je to temno, temná temnota.
1: What kind of darkness?
2: Jaká je to temnota?
1: Ignorance, ignorance, ignorance.
2: Nevědomost, nevědomost, nevědomost.
1: We don't know what was in our past life.
2: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
1: And we don't know what will happen in one second.
2: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
1: That is called darkness.
2: A tomu se říká temnota.
1: We may make so many plans.
2: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
1: It is my.
2: Tohle je moje.
1: My, I will enjoy.
2: Tohle si užiju, to je moje.
1: That.
2: Támhle to, tohle to.
1: But mutti band kar aya aur haat khule jaya. When you were born,
2: když jste se narodili,
1: you came with a closed fist.
2: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
1: Then a nurse or mother, they will make the hands clear. No?
2: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
1: But when you will die,
2: ale až budete umírat,
1: your hands will remain.
2: Vaše dlaně budou otevřené.
1: So we don't know what you brought with.
2: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
1: But the death will say, open your palms.
2: Ale smrt řekne jen otevřít.
1: Show me.
2: Ukaž.
1: Leave it everything here.
2: Nech všechno nech tady.
1: Yes?
2: No.
1: Yes or no?
2: Je, ano nebo ne?
1: So that is a darkness.
2: A to je ta temnota.
1: We don't know what will happen next minutes.
2: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
1: In India we say it.
2: V Indii říkáme.
1: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
2: Dobrá.
1: You are talking about tomorrow.
2: Mluvíš o zítřku.
1: But you don't know what about one second.
2: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
1: Therefore, between this one second, take name of God.
2: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
1: Mahaprabhuji. That is our liberation.
2: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
1: so,
2: je naše osvobození.
1: Ignorance is the darkness.
2: Tak ta nevědomost, to je temnota.
1: Galiya choti, rat andheri aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
2: A ta cesta je velice kluská.
1: Yes, now when I came first time to Europe,
2: když jsem poprvé přijel do Evropy,
1: and then it was I came on 3rd March 1973.
2: Bylo to 3. března 1973
1: to Czechoslovakia.
2: Do Československa.
1: And there was so much snow.
2: A bylo tady tolik sněhu.
1: And morning I just went out.
2: A ráno jsem vyšel jenom ven.
1: And I was fall down.
2: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
1: I said, so slippery.
2: A já jsem říkal, takhle to klouže.
1: Okay. In 1977.
2: A v roku 1977.
1: Or 76.
2: Nebo 76.
1: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
2: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
1: Unfortunately, she was died.
2: Už na neštěstí zemřela.
1: And So I had my room.
2: Měl jsem tam svůj pokoj.
1: Then Mataji in her room.
2: Tam byl potom Mataji na pokoj room. A tam byl pak obývák.
1: And she wanted to teach me German language.
2: A ona mě chtěla učit němčinu.
1: One day I said yes.
2: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
1: Other day I said, when I didn't like.
2: A když se mi to pak nelíbilo.
1: Mataji, I am still your guru.
2: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
1: You teach me.
2: Ty, že mě budeš učit.
1: It was this. But she put me with television, aha, black and white.
2: Ona mi tam dala černobílou televizi.
1: And there was children films and like this.
2: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
1: And you all know, exactly 12 was finished.
2: A víte, tady dřív ve 12 prostě to skončilo.
1: National hymny.
2: Byla národní hymna večer o půlnoci.
1: But now there's no national.
2: A dneska už to není.
1: 24.
2: Dneska už to vysílá pořád.
1: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
2: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
1: On the Christmas.
2: Na Vánoce.
1: And we want to be midnight till midnight.
2: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
1: It was about 17 degrees minus.
2: A bylo asi minus 17 stupňů.
1: A lot of snow and it suddenly became frozen.
2: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
1: And Mataji said,
2: a Mataji
1: now 12 the bell will ring in the church.
2: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
1: I'm not making a joke.
2: A já si nedělám legraci, to není vtip.
1: You will say the Swamiji is telling now something and something.
2: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
1: I give you practical experiences.
2: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
1: So there was a balcony.
2: Byl tam takový balkon.
1: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
2: A ten balkon byl asi 1,30 m.
1: And 3.5 meters long.
2: 3.5 metru dlouhý, asi jenom 1,30 m široký.
1: And there was down, we were in second floor.
2: My jsme byli v druhém patře.
1: And the people they chipped some trees branches.
2: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromů.
1: So, Mataji said, I said, when is it bell? She said, now it will be, you can listen.
2: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš i poslechnout.
1: I opened the door.
2: Já jsem otevřel ty dveře.
1: And I had some shoes, house shoes, slippery.
2: A měl jsem jenom ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
1: And there was snow and slippery.
2: A tam byl takový kluský sníh, led.
1: I put my one leg in.
2: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
1: And within second I was a pst.
2: A během vteřiny už jsem jel.
1: My two legs in the this what you call the
2: railing.
1: Eh?
2: Railing.
1: Yeah, railing.
2: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
1: Till my knees.
2: Až ke kolenům jsem se tam.
1: And I'm like this.
2: A já jsem tam takhle.
1: And Mataji came and she pulled me out.
2: A Mataji tam přichází a táhne mě.
1: I told you.
2: A já jsem ti říkala.
1: And she closed again.
2: A tak zavřela ty dveře.
1: So slippery.
2: Tak to bylo klusko.
1: That's why Mahaprabhuji said.
2: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Pane. So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devpuriji's.
1: A my známe Devpuriji's.
0: People saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alakpuriji's Siddha Pitha in Himalaya at Devpuriji's Gufa 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalájích, ta Devpuriji Gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpuriji's Gufa.
1: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpuriji Gufa.
0: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
1: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
0: And now they are in Badrinath again.
1: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
0: And in 2-3 days they will go to Devpuriji's Gufa.
1: A za 3 dny půjdou k Devpuriji Gufa.
0: And there is someone here who was in Devpuriji Gufa.
1: A je tady někdo, kdo tam byl v Devpuriji Gufa?
0: Who was?
1: Kdo to byl?
0: You have to stand up. Yes. And how is it? How is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I lived in mountainside. So I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem každý den chodil do hor.
3: It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountains so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good idea.
3: It was just like 800 meters.
0: Okay. Sorry. Go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil
3: Guruji, Mahaprabhuji, Devpuriji, Alakpuriji, all on the way,
1: po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu
3: path.
1: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of to go the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli
3: it's really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devpuriji Gufa was beautiful. Yeah. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: A já jsem tam
3: that was the Devpuriji Gufa. A big smile.
1: Gufě.
3: I felt this is Devpuriji smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako že jsem odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devpurijiho úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Satupan?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Shastadhara, falling about thousands of the
3: yes.
0: Waterfalls.
3: Yes.
0: And then Devpuriji.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
0: Yeah.
3: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sabi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavený, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
0: Kesanam Sepan. Adio. So, what I want to tell,
1: co vám chci říci,
0: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
0: I am like you.
1: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
0: I hope.
1: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devapuriji.
1: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devapuriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Purijiho vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
1: Vysoký a...
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times,
1: dvakrát,
0: or three times.
1: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v nevědomosti,
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Deepnath Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo je jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just Eric, who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě
0: is about I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow, and now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life?
1: A teď po celém světě, kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia, what you call? Zvolen.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velká nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under yoga in Yugoslav on Hungary books was how many thousands and in Christmas day one week or ten for 10 days before Christmas about 2,000-3,000 books was sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time they had their book, Yoga and Daily Life, Guruji's, Mahaprabhuji's photos, and they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhu Jiho Holy Guru Jiho fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language?
1: Kolik knih v
0: němčině,
1: Slovenian, ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v denním životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v denním životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denním životě.
0: But in reality it is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denním životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good name.
1: Ty jogové školy Swami Shivanandy po celém světě mají velice dobré jméno.
0: There was a Iyengar.
1: Byl taky Iyengar.
0: That was a acrobatic yoga.
1: To byla taková akrobatická yoga.
0: And many people like that.
1: A mnoho lidem se to líbilo.
0: And he's also millions of people. Millions.
1: On taky oslovil miliony lidí.
0: So there are many good yogis.
1: A taky mnoho dobrých jogínů.
0: They gave the message of the yoga to the whole world.
1: Kteří dávají to poselství jogy celému světu.
0: And out of them we are also.
1: A my jsme jedním z nich.
0: But sometimes, like some fruit is got rotten.
1: A někdy občas nějaké jedno to ovoce prostě
0: And they are like a water bubble.
1: A jsou to jako ty bublinky ve vodě.
0: So you should not fall into the water bubbles.
1: A tak byste neměli padnout do těch bublin.
0: So practice.
1: Do těch peří.
0: Slowly.
1: Cvičte pomalu.
0: Take care of yourself.
1: Dbejte o sebe.
0: And if anyone begins to talk something negative.
1: A když někdo začne mluvit nějak negativně.
0: That time you have to show your like a Shiva.
1: A potom vy musíte projevit toho svého sebe jako Šivu.
0: What do they call the Chilab dance?
1: Co znamená ten?
0: You see, that's why the spiritual or all goddess, they have two things in their hands.
1: A pak ten Šivu tanec, ty duchovní obrazy, ty zobrazení boží mají dvě věci v rukách.
0: Weapon.
1: Zbraň.
0: And blessing.
1: A požehnání.
0: What do you want?
1: Co tedy chceš?
0: Holy Guruji said to me.
1: Holy Guruji mi řekl.
0: When I was coming back from the school.
1: Když jsem se vracíval ze školy.
0: And something learned or not.
1: A něco jsem se naučil nebo ne.
0: Didn't clean
1: ne, the room. Všude uklizeno v pokoji.
0: So Guruji said.
1: A tak Guruji řekl.
0: I said yes.
1: Ano.
0: Do you need a ladu?
1: Potřebuješ tady ladu?
0: Koláčka?
1: Koláček, sladkost?
0: Or a stick?
1: A nebo tu hůl?
0: I said ladu.
1: A já jsem řekl to ladu.
0: Mam. So there is a both. We have to be strict.
1: A tak my musíme být přísní.
0: And we have to be very soft.
1: Musí to být obojí.
0: So when some people are try to make you stupid.
1: A tak musíme být i přísní, i jemní. A tak když jsou lidé, kteří si z vás chtějí udělat hlupáky.
0: So therefore Mahaprabhuji said in his Vigyan Dip Gita.
1: A proto Mahaprabhuji říká ve své Vigyan Dip Gita.
0: From there you go away.
1: Odkud jdete pryč?
0: If you cannot, then close your ears.
1: Pokud nemůžete zrovna odejít pryč, tak si zacpěte uši.
0: Yeah. Or walk it away.
1: A nebo radši prostě odejděte pryč.
0: So this is now this Kali Yuga that many spiritual bhaktas people they are will remain very less.
1: A tak téhle kaliuze těch duchovních lidí, těch bhaktů, těch je stále méně a méně.
0: And there many many years disciples.
1: A jsou to žáci, kteří jsou mnoho let.
0: Suddenly this rakshasas gives, you know what was it? What they call the Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Je, ta, víte, jak je to? Ty rakšasové zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see that Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No a takhle takoví lidé taky vy je neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No a potom se s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: That's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that's poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't sound like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počí?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslíte, já jsem teď ten
0: but we are
1: velký.
0: We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: we should pokorní. Be humble to all.
1: Měli bychom mít pokorní.
0: Even in the rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: matku.
1: Hario. Nastartujte a
0: Dracula Hario. Can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev ochraňuj nás.
0: And so that's why I was telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na to.

0: ten váš nepřítel se pak směje.
1: Now with this alcohol I will go in your stomach.
0: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
1: Then I will destroy you.
0: A pak tě zničím.
1: I give you example.
0: Dám vám příklad.
1: Mighty our beautiful tree.
0: Tenhle náš krásný mocný strom.
1: No one could think.
0: Nikdo se ani nepomyslel.
1: That this tree can break.
0: Že tenhle strom se může zlomit.
1: Why this tree broke?
0: A proč se zlomil ten strom?
1: Because there were some worms inside.
0: Protože uvnitř byl nějaký červ.
1: Like the termites.
0: Něco jako termiti, mravenci.
1: And it made it empty, full whole area. Trunk of the tree.
0: A celý ten strom zemnic vydlabali, vyhlodali.
1: And with the storm fall down.
0: A potom při bouřce to padlo.
1: Inside these bugs have so much eaten.
0: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
1: The trunk is lying there.
0: Podívejte se, ten kmen tam leží.
1: You can walk in and out.
0: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
1: So also like a diabetes.
0: Tak jako je to diabetes.
1: Diabetes like same thing.
0: Cukrovka je to yes. Stejně.
1: So likewise, a negative people in the satsang comes.
0: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
1: They are not coming to the satsang.
0: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
1: Therefore, it is said.
0: A proto se říká.
1: Hoshiyar re na bande. मत जाना भूल ठगा के ये नगरी है ठगों की ठगती है दम पिला के so this I will Aslaram ji bhajan is very beautiful holy guru ji often was singing this bhajan early morning 3:30
0: tohle to Aśaram jiho bhajan velice krásný guruji ho často zpíval v 3:30 ráno
1: and said to me he called me
0: a vždycky mě zavolal
1: glass water
0: říkal sklenici vody
1: yes guruji
0: ano
1: sit down
0: posedni si
1: mala pero meditate
0: a medituj.
1: Then Guruji said, "Hoshiyar." And if I will do like this, you will say this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend. Be alert. होशियार रहना बंदा मत जाना भूल ठगा के डोंट बी चीटेड
0: नेक से पॉडकास्ट
1: ये नगरी है ठगों की दिस सिटी इज द सिटी ऑफ द चीटर्स
0: तोहले město to je město podvodníků
1: पिला के दम पिला करके विद अल्कोहल एंड दिस दे विल पुल यू डाउन
0: अस अल्कोहल एम किम शिन के स्टर्नो डोलू
1: इट मींस इग्नोरेंस
0: तो znamená nevědomost
1: सो देयर आर सो मेनी So many great saints.
0: Je tolik velkých světců.
1: Look, Paramhansa Ramakrishna.
0: Podívejte se na Paramhansa Ramakrishnu.
1: Look, Ramakrishna. If you want something to, and his wife, Sarada Devi.
0: A jeho manželka.
1: Both great, holy.
0: Oba byli velcí svatí.
1: And their disciples Vivek Puri, Vivekanand. So there are many. Read their literature and look to them.
0: Na ně se dívejte.
1: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
0: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
1: If someone will say he is drinking alcohol.
0: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
1: Did you not see drink alcohol?
0: Co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
1: Of course I can drink.
0: Můžu se přece napít.
1: But why should he drink?
0: A proč to, ale on by neměl.
1: So many, many things we have to be careful. I give you a warn.
0: A proto byste si měli opravdu dávat pozor. Já vám dávám varování.

0: की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť, všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many there are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách. A je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings, that's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With the drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal How nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that they are all have inside in stomach that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma yogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: A podobně i kolik je různých jogových cvičitelů?
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they are their language, but finally they also said the yoga and we also is the yoga.
1: A tak učí různé jogové cvíky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně, jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it will be very nice and we have to bring this that we bring up again the Sat Yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii. A tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya jogu.
0: And someone who they learn yogas, and knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a chtějí nasbírat co nejvíc.

0: teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: Dvouleté, tříleté.
0: 5 years.
1: Pětileté.
0: 10 years.
1: Desetileté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale je stále, on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpuriji.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas. Dvapar yugas, Treta yugas, Kali yugas.
1: Treta yugi, Kali yugi.
0: It's all is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple tree.
1: A ta parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
0: the colors and big, how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: in your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone,
1: a když někomu řekneme,
0: now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And others comes and I must teach you something and I should give you Guru mantras more because your Guru is not anymore and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj Guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice,
1: bychom měli cvičit,
0: and we should get people humble, kind, and talk them. Speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course your disciples and they should be

0: Not that, okay, I will go there, that is a better one, other can dance very better, other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takový, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. The one have to dance with this. It's a good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti.
0: Also have the grand that grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: V tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately.
1: Bohužel.
0: In last centuries.
1: V posledních staletích.
0: Slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostatečně.
0: And that's why there is dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: That is, oh God, this person is eating too much.
1: A říká si, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this, coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy.
1: A když jsme šťastní.
0: We said. We have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course, doctors and professors. And this they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a
0: so doctors. Surgeons,
1: Takže lékaři, chirurgové,
0: they are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our Holy Guruji said,
1: náš Holy Guruji řekl,
0: the doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these dogs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: Protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like a the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gummy, gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes. This way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě možnosti.
0: Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are alive.
1: Vlastně oživne, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from myself.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctorate, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my soul live, the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it has died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes,
1: a po pár minutách,
0: he's again in the body.
1: Je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There is one also one doctor.
1: A taky jeden lékař.
0: And he's in New Zealand or America.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there is one man, and he was in many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked someone who was died and again came in body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He have now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom
0: and further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
1: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki ashram.
1: Tak tady v ashramu ve
0: Strilka. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.
0: And little light. So the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it. I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him on the, our boundary.
1: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
0: Our fence.
1: Na plot.
0: So we put it there.
1: A tak jsme ho tam dali.
0: Others said, this died. This.
1: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
0: Well, we went walking.
1: A pak jsme teda se procházeli.
0: And then we were sitting there.
1: A seděli jsme tam.
0: It was summer time.
1: Bylo to v létě.
0: Or winter? Summer. And then I said, may some like cat or somebody will come and eat the.
1: A já jsem pak říkal, že možná ho what? Tam objeví třeba
0: or is he's died.
1: A sežere ho, anebo už zemřel.
0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flight.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: The birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many, many times it is said like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak chce.
0: But attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva, this soul,
1: ta jiva,
0: because there is nothing and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
0: So there are many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga.
1: A proto je
0: name yoga.
1: A podobně je jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jógy je na celém světě?
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques. That's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol jog.
0: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Everyone of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady
0: you have
1: jste,
0: also your some kind of feeling techniques
1: máte
0: and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the because the pranayam.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A ty jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many. It's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayam.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone.
1: Ale je někdo.
0: They are really have this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so for example let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bees.
1: Tak brahmari je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nectar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energii.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound. And that takes that sound. Milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I told someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called Brahmari.
1: Takže říká se tomu Brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
1: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
0: Now this have a sound.
1: A tam ten zvuk.
0: And for the Brahmari,
1: ten zvuk,
0: pranayam.
1: Pranayam je Brahmari.
0: There are five sounds.
1: Tak těch zvuků je pět.
0: And these five sounds they are for certain healing.
1: Tak těch pět zvuků
0: in the body.
1: Na léčení určitých částí těla.
0: Or awakening of some chakras.
1: A nebo probuzení některých čaker.
0: It's a good thing, not negative.
1: A je to dobré, není to nic negativního.
0: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
1: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
0: But very slowly.
1: Ale pomalu.
0: Step by step.
1: Je potřeba jít krůček po krůčku.
0: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
1: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
0: And so here, then there are two sound.
1: A jsou dva zvuky.
0: One is that you put it on very little, not very in the ear.
1: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
0: So we feel on your eye, near in our ears.
1: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
0: So there are two sound.
1: Takže jsou dva zvuky.
0: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
1: Tak jeden je takový jemný.
0: But still you are hearing sound from outside also.
1: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
0: Second is that goes little more inside.
1: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
0: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
1: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
0: And so there are many men. The men have very big needles.
1: Nails
0: very big and very nice red or yellow rang.
1: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvě.
0: So the men have so long nails in color.
1: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
0: Not good.
1: Tak to není dobré.
0: Ladies are very good.
1: Ženy ty jsou.
0: So they have nice cut it and nails.
1: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
0: So you should tell the ladies to your husband.
1: Takže měli byste dát.
0: Don't put so much nails, otherwise you can harms little bit your sound in the ear.
1: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
0: So we go in.
1: Čili jdeme dovnitř.
0: But not putting in, just we go little in and then out like this.
1: Čili
0: then it's completely closed.
1: dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
0: And we can also hold it like this.
1: Takže můžeme si je takhle ohnout.
0: Sound.

0: like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk.
0: Then it is when we do deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the, our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďko.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšel jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: samé. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází
0: and that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: si. But before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To no. Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20.
0: And when long then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can, yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to naučíme.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayam je.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Guruve Namah Dhyanamulam Guru Murati Pujamulam Guru Padam Mantramulam Guru Vakyam Mokshamulam Guru Kripa

0: Yes, vegetarian, this is... Okay, it's healthy.
1: Tak je zdravá ta hořká čokoláda.
0: Harry, now is today is finishing of this session of this week of seminar.
1: Než končíme ten ty přednášky seminářové tohoto týdne.
0: Or always this last satsang is somehow everybody's already on the way.
1: A ten poslední satsang je takový, že všichni už jsou v podstatě jako na cestě.
0: Already you are in the car.
1: Už jste v autě.
0: Packing stuff.
1: Balíte si.
0: Thinking, oh my god, rush hour or I will pass through Vienna or not. Maybe 2 hours I will be stuck in the rush hour.
1: Říkáte si, bude špička, nebude, možná na, se zasekneme ve Vídni na 2 hodiny.
0: But for us in the life we need to be here and now.
1: Ale pro nás je důležité, abychom byli tady a teď v životě.
0: Because how to say it, we have two mode.
1: Protože máme dva režimy, dva módy.
0: You saw when people are driving car.
1: A viděli jste lidi, když řídí auta.
0: One is the waiting mode.
1: Jeden je takový ten čekací režim.
0: And second is just running mode.
1: A druhý je, že prostě jedete jako o závod, kličkujete.
0: No between.
1: A není nic mezi tím.
0: What means we are not in the present moment. We are mostly in waiting something and in next what will be next.
1: A to znamená, že nejsme v tom přítomném okamžiku, že buď na něco čekáme, nebo už se těšíme, čekáme něco dalšího.
0: But yoga teach us to be present now and here.
1: Ale yoga nás učí, abychom byli přítomní tady a teď.
0: Because only now and here is our life.
1: Protože jenom tady je ten náš život.
0: Okay, we need to think about future.
1: Ano, musíme uvažovat i nad budoucností.
0: I'm not proclaiming that we live like you know this story about ant and this Basna ant and Tsoychak, who is all summer was making music and no collecting food.
1: A tak netvrdím, že máme žít jako v tom příběhu o tom mravenci a o tom cvrčkovi, který přes to léto vlastně nic nedělal, jenom zpíval.
0: If we are just this cicadia.
1: Cricket.
0: Cricket, yes. Mm-hmm.

0: We try little to talk about more about Goyo Gita because we listen Goyo Gita almost every month on the full moon.
1: Snažili jsme se tenhle týden mluvit víc trošičku o Guru Gitě, protože ji posloucháme minimálně jednou měsíčně, když je úplněk.
0: And then Goyo Gita is something regulary.
1: A je to něco pravidelného.
0: It becomes okay, it's Guru Gita, or it's nice Guru Gita, but we are not thinking about Guru Gita.
1: Tak je to takové, no, jakože jo, je Guru Gita, jasně, ale nepřemýšlíme nad ním.
0: And it will be good to all the time when we are listening Guru Gita to be aware what is telling in the Guru Gita.
1: A je dobré, když ji posloucháme, být si vědomi toho, co ta Guru Gita vlastně vypráví.
0: Thanks God, Vishwaguruji, Swamiji make that on our language is Guru Gita. Almost on all the languages
1: we have Guru Gita. Je ta Guru Gita přeložena v podstatě do všech jazyků, které potřebujeme.
0: And we are able without trying, without translating in our head, just listen Guru Gita.
1: A jsme schopni bez toho překladu tu Guru Gitu jen poslouchat.
0: Only what we need is to know some symbols.
1: A to, co potřebujeme, je pochopit ty symboly.
0: Because we talk that everything is in the symbolical way, everything is in the poetry.
1: Protože v poezii je všechno tím symbolickým způsobem podáno.
0: And if you only listen and on the basic level without symbols.
1: A pokud posloucháte jenom na té základní úrovni bez té symboliky?
0: It is good.
1: To je dobré.
0: Sometimes it's confusing.
1: Někdy to může být matoucí.
0: But we will lose many different layers of knowledge what is in the Guru Gita.
1: Ale ztratíme potom ty další vrstvy poznání, které v ní jsou.
0: First we talk about Kailash, Shiva, Parvati.
1: Prvně jsme mluvili o Kailashi, Shivovi, Parvati.
0: And we said that Kailash is not only mountain.
1: A říkali jsme, že Kailash není jenom hora.
0: But Kailash is our Sahasrara chakra.
1: Ale je to naše Sahasrara chakra.
0: Also we said that not connected with the Guru Gita, but during our practice. When we talk about Shivalingam.
1: A v naší praxi, když mluvíme o Shivalingamu.
0: The Shivalingam is also representing our head.
1: A že ten Shivalingam vlastně reprezentuje naši hlavu.
0: Because here is the conscience.
1: Protože tady je vědomí.
0: And everything is symbolical.
1: A všechno je symbolické.
0: And that is the beauty. And that is the our great luck and blessing that Vishwaguruji all the time gave us understanding of that symbols.
1: A to je ta krása v tom pochopení, které díky Vishwagurujiho máme, že můžeme chápat tu symboliku.
0: When we talk about Shiva and Parvati, immediately we need to read chakra and kundalini hidden power in human.
1: A když mluvíme, když mluvíme o Šivovi a Parvati, tak si musíme přečíst skryté síly v člověku, které nám Vishwaguruji dal.
0: And inside we will found that Shiva is not only person.
1: A uvnitř najdeme, že Shiva není jenom osoba.
0: Somebody on the Kailash.
1: Někdo na Kailáši.
0: With Trishul.
1: S Trishulem.
0: But Shiva is a principle. This
1: ale
0: is the conscience.
1: Shiva je princip, je to vědomí.
0: And that Trishul is not just a weapon.
1: A Trishul není jen zbraň.
0: Or how is show in Western tradition that is connected with the devil.
1: Nebo jak se ukazuje v té západní tradici, že je to spojováno s ďáblem.
0: No, Trishul is very important in our life.
1: Trishul je v našem životě velmi významný.
0: And Trishul is same like when you show the Agya chakra with the Trikuti, triangle.
1: Je to stejné jako v Agya chakre máme Trikuti, Trikuti, tři úhly.
0: Triangle.
1: Tři trojúhelníky.
0: Trikut. And Trishul, Icha Shakti, Gyan Shakti and

0: kriya shakti.
1: Icha shakti, gyan shakti, akriya shakti, to jsou ty tři.
0: And that trikuti here.
1: A to trikuti na čele.
0: It's not only because Ida Pingala. Okay, but what is this down?
1: Tak to není jenom Ida a Pingala, ale co je ta spodní část toho trojúhelníku.
0: But it's also representing Icha shakti, kriya shakti and gyan shakti.
1: Ale reprezentuje to i tady tyhle ty tři šakty.
0: And only when we have decision, knowledge and action.
1: A pouze jenom když máme rozhodnutí, poznání a tu akci, ten čin.
0: We are able to do something in our life.
1: Tak jsme schopni v našem životě
0: anything,
1: něco dokázat,
0: what you decide
1: vykonat.
0: In your life,
1: cokoliv, co se
0: rozhodneme. It's possible to accomplish only if we have Icha shakti, kriya shakti and gyan shakti.
1: Je možné pouze, pokud máme to Icha shakti, gyan shakti a kriya shakti.
0: Okay, we have decision.
1: Máme rozhodnutí.
0: Sankalpa, we have this knowledge how to do something.
1: Máme i to poznání, vědomí, jak to udělat.
0: But we are just talking.
1: Ale jenom o tom mluvíme.
0: And you know, only when you are just talking about next business and you know how to do this business and you want to do this business, but you are not start this business.
1: A když o tom jenom tak jako tlacháte, víte, jak to udělat, víte, že to chcete, ale nic jako nezačnete.
0: Never will be that business active.
1: Tak ten obchod se nikdy neuskuteční.
0: Same thing is with yoga.
1: Projekt.
0: If it's just talk about spirituality.
1: A pokud jen mluvíte o duchovnosti.
0: We know every kriyas.
1: Známe všechny kriye.
0: Every techniques.
1: Každou techniku.
0: But we are not practicing.
1: Ale necvičíme to.
0: Nothing.
1: Tak to nic není.
0: And because of that all the time in the Guru Gita is one idea.
1: Proto v Guru Gita je jedna myšlenka.
0: Not only knowledge.
1: Nejenom to poznání.
0: But experience.
1: Ale zkušenost.
0: And who is the guru?
1: Kdo je guru?
0: Guru is who have knowledge and he have personal experience.
1: Guru je ten, který má nejenom to poznání, ale má zatím i tu osobní zkušenost.
0: And only through that personal experience he or she is able to lead us from the darkness of ignorance to the knowledge, to the
1: light. A jenom díky té osobní zkušenosti je schopen vést nás od temnoty k tomu poznání.
0: Also we talk about guru's feet.
1: A také hovoříme o guruových nohou.
0: That guru feet is not something that we are just bow down like slave.
1: Není to jenom něco, čemu se klaníme jako otroci.
0: It is not only I am small and I am bowed down.
1: A není to tak, že jo, my jsme ti malí a proto se skláníme.
0: In Guru Gita is not idea of idol that you are adoring the idols of Murti.
1: V Guru Gita také není to, že máme nějak uctívat idoly, sochy.
0: It is not that is you are cult of the personality.
1: Není to o kultu osobnosti.
0: Because we know that guru is not body.
1: Protože my víme, že guru není tělo.
0: Guru is guru tatva.
1: Guru je guru tatva.
0: That what lead us from darkness to the light.
1: To, co nás vede od té temnoty nevědomosti ke světlu.
0: But also we know one very important thing when you have two horses. Ale one in the stable and one on the picture.
1: Ale taky známe ten příběh, že když máme dva koně, jeden je ve stáji a druhého máme jenom na obraze.
0: Which horse will be able to take you from one village to another village?
1: A který ten kůň vás převeze z jedné vesnice do druhé?
0: What means books are good,
1: to znamená,
0: excellent.
1: Knihy jsou dobré, výborné.
0: Internet is excellent.
1: Internet je skvělý.
0: But it's impossible to lead us from one shore to another shore.
1: Ale ten nás z jednoho břehu na druhý nepřeveze.
0: For that we need the physical form.
1: Na to potřebujeme tu fyzickou podobu.
0: We need a live guru.
1: Na to potřebujeme živého gurua.
0: And without live guru it's very hard or I will say it is impossible.

0: possible to overcross the river.
1: A bez toho živého guru a troufnu si říct, že je to až jako nemožné překročit tu řeku.
0: Because ego,
1: kvůli ego,
0: and that maya, that fog in front of our eyes is so thick, there is no possible to see another.
1: Protože ta naše mája, ta mlha té máji před námi je tak hustá, že vlastně ani nevidíme dál, nevidíme ten druhý břeh.
0: And always in the Guru Gita is one thing very important.
1: A v Guru Gita je jedna věc velmi důležitá.
0: Guru is not the aim.
1: Guru není cíl naší cesty.
0: Guru don't want to make from the iron gold.
1: Guru nechce z železa udělat zlato.
0: Guru don't want that you stay on the bridge.
1: A guru nechce, aby vy jste zůstali stát na mostě.
0: Because guru is that bridge.
1: Protože guru je ten most.
0: Usually Swamiji said satsang is the boat, but guru is something like a bridge what you see in the Guru Gita.
1: Swamiji většinou
0: to make that we are cross this ocean of that river of ignorance.
1: Swamiji většinou říká na satsangu, že satsang je jako loď, ale guru je takový ten jako most, který nám pomůže jako přejít ten tu řeku té nevědomosti.
0: But bridge don't want that you stay only on the bridge.
1: Ale most nechce, abyste na něm zůstali věčně.
0: You need to cross.
1: Musíte přes něj přejít na ten další břeh.
0: And because of that guru is paras who make disciple to another paras.
1: A díky tomu je guru paras, který z toho žáka udělá další paras.
0: But we like a disciple.
1: Ale my jako žáci
0: is not crossing over the river and don't think any more about bridge.
1: My přejdeme tu řeku a na ten most už dál nemyslíme.
0: We all the time take in our feelings, in our mind, in our thoughts that we are disciple.
1: Měli bychom vždy mít na té mysli i v našich srdcích to, že jsme žáci.
0: And the great lesson what we got from Vishwa Guruji is that all the time he is telling, I am just disciple. I am just the postman.
1: A tu velkou lekci, kterou jsme od Vishwa Gurujiho dostali, je ta, že on celou dobu jako říká, že já jsem jenom pošťák.
0: And you
1: já
0: may
1: jsem
0: see,
1: jenom žák.
0: And you may see through Swamiji's life that all time, always, he keep idea, I am disciple, and I am everything do for my Gurudev.
1: A on celý život je na něm vidět, že se držel té myšlenky, že já jsem jenom jako žák a všechno dělám pro svého Gurudeva.
0: Everything what I got, I got from my Gurudev.
1: Všechno, co jsem dostal od svého Gurudeva.
0: And what we hear also from bhajan of Brahmananji.
1: A co slyšíme v bhajanu od Brahmananjiho?
0: That my Gurudev is talking through me.
1: Že skrze mě mluví můj Gurudev.
0: Also you hear from Swamiji, never I.
1: Swamiji neříkal nikdy já.
0: But always nahamkarata prabhudipkarata mahaprabhudipkarata hi kevalam.
1: Ale vždycky opakoval tuto mantu.
0: And we know that guru is not a physical form.
1: A my víme, že guru není fyzická podoba.
0: But guru is that guru tattva.
1: Ale je to guru tattva.
0: And that guru tattva is in each of us.
1: A ta guru tattva je v každém z nás.
0: And we bow down to feet of Gurudev.
1: A skláníme se nohám gurua.
0: What means great respect to guru.
1: To znamená s velkým respektem vůči Gurudevovi.
0: But also means the bow down to the path on which guru is walking.
1: Ale to znamená sklánět se také té jeho cestě, po které on kráčí.
0: Not only he, but or she, but all parampara, all gurus before and all gurus what will come in the future.
1: A nejenom po které on nebo ona kráčí, ale po které kráčeli i všichni jiní mistři a ještě i budou kráčet.
0: And only if we will keep in our mind, in our feeling that we are disciple.
1: A pokud jenom v našich pocitech a na naší mysli budeme mít to, že jsem žák.
0: We will be free from dangers of ego.
1: Tak se osvobodíme od těch úskalí a nebezpečí ega.
0: Because if start aham,
1: když začne to aham,
0: we are just lose everything.
1: Tak o všechno přijdeme.
0: Because a spiritual ego is much worse than a material ego.
1: Protože to duchovní ego je mnohem horší než to materiální, než to hmotné.
0: What is the guru also?
1: A co je ještě guru?
0: Guru is a mirror.
1: Guru je zrcadlo.
0: Guru is just showing us what is in us.
1: Guru nám ukazuje, co je v nás.
0: Through stories.
1: Skrze příběhy.
0: Through many different things.
1: A mnoho jiných věcí.
0: And we need to see what is in us.
1: A potřebujeme uzřít to, co je v nás.
0: In the beginning, guru is something like a spoon.
1: Na začátku je guru třeba jako lžíce.
0: Which is also stirring the coffee.
1: Která míchá kávu.
0: And that mud what is on the bottom.
1: A ten logr na dně.
0: Start to come up.
1: Postupně vyplave nahoru.
0: And we are able to see what is inside.
1: A my se pak můžeme podívat, co je vlastně.
0: Because when is the good situation in our life?
1: Protože když je všechno dobré v našem životě.
0: When all people around us is yes people. What means yes sir, yes master, yes we are very pleasant person.
1: A když všichni kolem nás jsou takový jako jesmení, jako že ano, ano, všechno je v pořádku.
0: But in moment when it's not everything go down the hair.
1: A když všechno nejde tak jako lehce po srsti.
0: And situation in life is not always pleasant. In that moment we see what is inside in us.
1: A není to v životě vždycky jenom příjemné, tak v tu chvíli vidíme.
0: And that is that mirror.
1: A to je to zrcadlo.
0: And also in the end that mirror showing like in the story about lion and the old lion and the young lion that we are not a sheep but we are a lion.
1: A je to stejné jako v tom příběhu o tom mladém lvíčeti a starém lvu. Že nejsme žádné ovce, ale že jsme lvi.
0: And also in the Guru Gita is not only in the Guru Gita. In all spirituality, but we talk in Guru Gita.
1: V Guru Gita je to v celé té duchovnosti, ale teď se bavíme konkrétně o Guru Gita.
0: It's important to know that gyan and bhakti is the two wing of the same bird.
1: Je důležité vědět, že gyan a bhakti jsou dvě křídla téhož ptáka.
0: Because if you are only gyan,
1: pokud máte jenom gyanu,
0: it will be dry knowledge.
1: Tak to bude takové suché poznání.
0: Academic dry knowledge.
1: Takové akademicky suché poznání.
0: And if it's only bhakti,
1: a když je to jenom bhakti,
0: sometimes will go in the fantasy and sometimes will go in the fanatism.
1: Někdy to sklouzne k fantaziím a někdy k fanatismu.
0: And all the time when we are reading Guru Gita, and any text we need to have bhakti and gyan.
1: Vždycky, když se čteme jakýkoliv text, tak bychom měli mít i bhakti only, i gyanu.
0: And only with the bhakti and gyan we are able to fly.
1: A jenom skrze tyto dvě budeme moci létat.
0: And we will come to our aim.
1: A přiletíme až k našemu cíli.
0: Gyan is giving the clarity.
1: Gyan dává jasnost.
0: And bhakti is giving strength.
1: A bhakti dává sílu.
0: And with these two things we are able to continue our path.
1: A s těmito dvěma můžeme pokračovat dál na naší cestě.
0: That is few things very important. And also I also said about guru.
1: To jsou ty důležité věci. A také jsem říkal o Gurudevovi.
0: Guru is always talk through experience.
1: A guru vždy mluví ze zkušenosti.
0: Through not dry knowledge.
1: Ne z té suché vědomosti.
0: Through experience.
1: Ale skrze zkušenost.
0: I said that is impossible to help somebody.
1: Je nemožné někomu pomoci.
0: If you don't have a similar experience.
1: Pokud nemáte podobnou zkušenost.
0: And through your experience you pass, you understand that person.
1: A skrze vaši zkušenost toho druhého chápete, rozumíte.
0: You know how it's hard to pass something.
1: A víte, jak je to těžké něčím projít.
0: Nowadays in this wellness spirituality.
1: A v dnešní době v té wellness spiritualitě.
0: Always said be positive.
1: Vždycky říkají, buďte pozitivní.
0: Look positive. You just need to raise your vibration and everything will be good.
1: Jenom si musíte zvednout vibrace a všechno bude v pořádku.
0: How you feel when somebody tell this to you?
1: Jak se cítíte, když vám to někdo řekne?
0: I saw somebody make vomiting.
1: Někdo tam dělá jakože takový zvracecí pohyb.
0: Want to hit them.
1: Někteří by jim dali ránu.
0: We said something in the Croatia what is not a polite language.
1: Říkáme něco, co v chorvatštině není úplně zdvořilé.
0: It is easy to go to toilet when you have a full stomach.
1: Je jednoduché jít na záchod, když máte plný žaludek.
0: Or what to say, it is like it is easy to shit when you have something in.
1: Yeah.
0: But when you are hungry, when you don't have anything inside, how you will go to toilet?
1: Ale když máte prázdný žaludek, tak jak půjdete na záchod?
0: Full.
1: A taky se říká, že je snadné jít na záchod, když jsme plní.
0: And guru is not such a person.
1: A guru není takový.
0: He know how is hard.
1: On ví, jak je to těžké.
0: And he's never talk such nonsense.
1: A nikdy neříká takové nesmysly.
0: Guru is support for us.
1: Podporuje nás. Je to naše podpora.
0: Guru is mother, father, relatives.
1: Je to matka, otec, příbuzní.
0: Guru is the God, Parabrahman.
1: Guru je Bůh, Parabrahma.
0: But when we said mother, father,
1: a když říkáme matka, otec,
0: it is many different level of that.
1: Tak toho je spousta jako úrovní různých.
0: First, what we know that Swamiji said so many times, God's mother and father, but mother loves you 1,000 times more than father.
1: A tak matka vás miluje 1,000krát víc než otec.
0: God is love you more than mother.
1: A Bůh vás miluje víc než vaše matka.
0: And guru is love you 1,000 times more than a God.
1: A guru vás miluje 1,000krát víc než Bůh.
0: How is possible?
1: Jak je to možné?
0: Because he is in the physical form.
1: Protože on je v té fyzické podobě.
0: And through that physical form is possible to be your support.
1: A skrze tu fyzickou podobu je možné být vaší podporou.
0: And just remember so many times how Swamiji was and is support for us.
1: A Swamiji kolikrát vždycky byl a je naší podporou.
0: When you pray to the God,
1: když se modlíte k Bohu,
0: nirguna, without form,
1: k nirguně bez podoby,
0: it's not so easy.
1: Tak to není tak snadné.
0: But when you have a form,
1: ale když máte tvar, podobu,
0: when you have not only form but physical here and now,
1: ale když máte fyzicky tady a teď,
0: you don't need to dream,
1: nepotřebujete snít,
0: you don't need to take drug to have some experience to get a vision,
1: ani se nepotřebujete zdrogovat kvůli nějakým vizím.
0: You just come to your Gurudev.
1: Jenom přijdete ke Gurudevovi.
0: And you say your problems.
1: A sdělíte mu vaše potíže.
0: We are in the yogini life very spoiled children.
1: My jsme v Josef denním životě takové jako rozmazlené děti.
0: Because through

0: history of yoga and daily life.
1: Protože díky té historii.
0: Always was Swamiji, I have this and that problem. Swamiji was answering and answering constantly.
1: Jsme vždycky přišli za Swamijím, říkáme, máme ten a ten problém, on nám vždycky jako odpovídal.
0: And holding our hands.
1: A držel nás za ruku.
0: And other school was not so lucky disciple in schools.
1: A v těch ostatních školách ti žáci neměli takové štěstí.
0: But now is time to not be only child.
1: Ale nyní je čas nebýt už tím dítětem.
0: Which is crying and asking mother, please help me.
1: Které pláče, říká maminko, pomož.
0: Now is time to take responsibility for our life.
1: Nyní je čas převzít zodpovědnost za vlastní život.
0: We have knowledge.
1: Máme poznání.
0: We have experience.
1: Máme zkušenosti.
0: And now is time to be adult.
1: A teď je čas stát se dospělým.
0: Because every parent, if he's a normal parent,
1: protože každý rodič, pokud je to normální rodič,
0: want that their children become self-independent.
1: Chce, aby ty děti byly samostatné.
0: Okay, nowadays is everything change.
1: Chápu, v dnešní době se všechno mění, proměňuje.
0: And now we said in the Croatia.
1: A říkáme v Chorvatsku.
0: It is not good parents. If it's not possible, that is joke. That is possible to support child till his 80s.
1: Že je to vtip, že říkáme, že nejsou to dobří rodiče, if they are able?
0: No, not they are able. They are, if you are not able to support his child till 80s, what is that parents?
1: Že když že to nejsou dobří rodiče, když se nedokážou postarat o to dítě dlouho až do 80.
0: And what is also visible now, young generation.
1: Co teď vidíme,
0: what means 50-60.
1: Mladé generaci, to znamená 50-60.
0: Still is not independent.
1: Stále jsou závislí, nejsou nezávislí.
0: That is the problem.
1: A to je problém.
0: Because we are not taking responsibility in our life.
1: Protože nepřebíráme tu zodpovědnost za náš vlastní život.
0: And guru don't want this.
1: A tohle guru nechce.
0: Guru wants that we are self independent.
1: A guru chce, abychom byli soběstační, nezávislí.
0: But all the time we know who is our father, mother.
1: Ale stejně tak pořád víme, kdo je náš matka,
0: who
1: otec.
0: Is our guru.
1: Kdo je náš guru?
0: And we have love. And we are still disciple all the time.
1: Máme tu lásku a pořád jsme žáky.
0: And also was one question on the beginning.
1: Na začátku byla vždycky jedna otázka.
0: And all the time I said yes, I will tell this.
1: A vždycky jsem říkal jo, já na to odpovím, ano, povím to.
0: They said in the Guru Gita also, the guru is the cow which is fulfilled all your wishes.
1: A v Guru Gita se říká, že guru je ta kráva, která splní všechny vaše přání.
0: Kamdenu. That cow is come from the ocean when was the churning of the ocean for trying to found that nectar of immortality.
1: Ta kráva vzešla ze sloukání oceánu, když se snažili najít nektar nesmrtelnosti.
0: Come out.
1: A z toho procesu vzešlo spoustu věcí.
0: Danvantri. The we will said protector of first ayurvedic doctor.
1: Ochránce, první ayurvédský doktor.
0: And cetera, and cetera.
1: A další věci.
0: But also come that come then, what means that cow which is fulfilled all your wishes.
1: A přišla i ta kamdenu, což je ta kráva, která splní veškerá vaše přání.
0: And you also maybe know this fight between two rishis who have that cow and who is stole from whom this cow and etc.
1: A možná znáte ten příběh o těch dvou rishích, kteří měli tu krávu, jak kdo ji komu ukradl a podobně.
0: But okay. We need to know on symbolical way.
1: Musíme to chápat tím symbolickým způsobem.

0: When you have a cow,
1: když máte krávu,
0: you have a food.
1: Tak máte jídlo.
0: But not only what is necessary to you. Cow is not giving only what is necessary for you.
1: Ta kráva nedává jenom pro vaši vlastní potřebu.
0: I want milk. But cow is not giving just milk.
1: Já chci mléko, ale kráva nedává jenom mléko.
0: She will give ghee, she will give cheese,
1: sýr.
0: She will give for the fire.
1: A dá i na oheň.
0: Cow dung dry for fire.
1: V Indii se suší ty kravince.
0: What means we have wishes?
1: To znamená, že my máme přání.
0: But guru will give us much more.
1: Ale guru dá nám mnohem víc.
0: But we need to work for that.
1: Ale musíme na tom pracovat.
0: Because cow is giving milk.
1: Protože kráva dává
0: but
1: mléko.
0: But if you want to get ghee,
1: ale jestli chcete dostat ghee,
0: you need to work.
1: Musíte pracovat.
0: But in the beginning you want only milk.
1: Ale na začátku chcete jenom mléko.
0: But after that you will see that it's possible to gain much, much more.
1: Ale pak zjistíte, že dá se získat mnohem, mnohem víc.
0: And when he said that is the guru is that cow which is fulfilled all our wishes.
1: A když se říká, že guru je ta kráva, která splní naše přání.
0: It is not that we will be just with the food and shelter and etc.
1: Tak to neznamená jenom jako příbytkem, jídlem a tak dále.
0: But we will gain much, much more.
1: Ale získáme mnohem, mnohem víc.
0: But we need also to know to utilize this.
1: Ale musíme taky vědět, jak toho využít.
0: Because
1: jak
0: you
1: potřebit.
0: Know one story. One guru, yogi, was passing through some village.
1: Znáte příběh, jeden guru jogín procházel vesnicí.
0: And he saw a beggar.
1: A uviděl žebráka.
0: And he said to that beggar, "Look, I will give you paras."
1: A říkal mu, podívej, já ti dám paras.
0: And with that paras, you just touch the iron, and you will get the gold.
1: A s tím parasem, když se dotkneš železa, tak dostaneš zlato.
0: And I will come to take that paras in 1 week.
1: A za týden si pro ten paras zase přijdu.
0: And he went.
1: A odešel.
0: And that beggar.
1: A ten žebrák.
0: It is very important to know beggar because in the beggar is that quality of the energy.
1: Je důležité být si trošku vědomý energie toho žebráka, té kvality energie, kterou má v sobě.
0: He immediately went to the market.
1: A hned šel na trh.
0: And he asked, how much is iron?
1: A zeptal se, no, kolik stojí železo?
0: And that person said, it's 100 rupees.
1: Je za 100 rupí.
0: Mm-hmm. And what you think, tomorrow will be higher price or low price?
1: A co si myslíte, zítra bude dražší to železo nebo levnější?
0: I don't know, but you know, now is time of monsoon and people are not working. They don't need the nails. Maybe price will be go down.
1: No, teď je jako doba monzunu a lidi moc nepracují, hřebíky nepotřebují, and tak every, asi to železo půjde dolů.
0: And every day that beggar went to marketplace and asked about price of the iron.
1: A tak každý den ten žebrák chodil na to tržiště a ptal se na cenu
0: železa. Some days was higher, some days was lower.
1: Někdy to bylo dražší, někdy levnější.
0: Tomorrow I will.
1: A vždycky říkal, no zítra.
0: And in the end, 7 day pass.
1: A na konci uplynulo 7 dní.
0: And Guruji came to that beggar.
1: A Guruji přišel za tím žebrákem.
0: And said, okay, past 7 days, give me paras.
1: Tak uplynulo 7 dní, dej mi ten paras.
0: And that beggar said, but I didn't make any gold.
1: Ale já jsem neudělal ještě žádné zlato.
0: And Guruji said to them, you foolish one.
1: Tak řekl ty, oh, ty hloupý.
0: If you will take one little needle, first

0: today.
1: Kdyby si první den koupil jenom malou jehlu,
0: what you found on the street,
1: kterou si našel na ulici,
0: you will make a little gold.
1: Tak bys udělal trošku zlata.
0: And in that moment you are able to buy more iron.
1: A v tu chvíli bys jsi mohl koupit mnohem víc železa.
0: Until now you will had a so big quantity of the gold.
1: A teď už si mohl mít tolik zlata.
0: That is our situation.
1: A taková je naše situace.
0: First we are waiting.
1: Prvně čekáme.
0: We are living in the waiting room.
1: Jsme v čekárně.
0: And second, if in us is still beggar quality of energy.
1: A pokud my máme pořád tu energii v sobě, tu kvalitu toho žebráka.
0: We want to make cheaper.
1: Tak to chceme ještě levnější.
0: Less energy, less work.
1: Méně práce, méně energie.
0: Cheaper.
1: Chceme to prostě mít levnější.
0: But everything in the life is costing something.
1: Ale všechno v životě něco stojí.
0: Nothing is free.
1: Nic není zadarmo.
0: Nothing is free. For everything you must pay.
1: Za všechno musíte platit.
0: Time,
1: časem,
0: energy,
1: energii.
0: Sometimes money.
1: Někdy penězi.
0: What they said, what you may buy with the money, that is the cheapest thing.
1: A říká se, že to, co si dokážete koupit penězi, je vlastně to nejlevnější.
0: But we need to invest something.
1: Ale musíme do toho něco investovat.
0: And that is also that cow.
1: A stejné je to s tou krávou.
0: Guru give us the paras.
1: Guru nám dá paras.
0: And that paras is possible that we make an enormous quantity of the gold.
1: A s tím můžeme udělat obrovské množství zlata.
0: But we need to work.
1: Ale potřebujeme pracovat.
0: But not only work, but we need gyan and bhakti.
1: Nejenom pracovat, ale potřebujeme k tomu i tu gyan a bhakti.
0: Bhakti is really important.
1: Bhakti je opravdu důležitá.
0: Only technique.
1: Jen techniky.
0: Only sitting.
1: Jenom sezení.
0: Only making stupid tapasya.
1: Jenom nějaká hloupá tapasya.
0: You know from bhajan.
1: Znáte to z bhajanu.
0: You didn't recognize your guru. You didn't bow down to the guru. You didn't have that love. And only
1: guru.
0: You will die fasting in the cave.
1: Nesklonil se si ho nohám, neměl si ten vnitřní pocit a tak jenom zemřeš ve jeskyni hladem a žízní.
0: You know story about Mahaprabhuji.
1: A znáte příběh o Mahaprabhuji?
0: When some yogi which is making tapas come to him.
1: Když za ním přišli jogíni, kteří dělali tapasu.
0: And they saw him in the yoga nidra.
1: A viděli ho při yoga nidře.
0: And started to think.
1: A říkali si, no.
0: Look, they said for him that is the saint and he is sleeping afternoon.
1: Podívejte, říkali o něm, jaký je to světec, a on odpoledne spí.
0: And we?
1: A my?
0: Again, our ego and me.
1: A zase we. Ego a to my.
0: And Mahaprabhuji chant one bhajan.
1: A Mahaprabhuji jim zaspíval jeden bhajan.
0: But that is important in that bhajan that said that that yogi is bathing in the river which is passing through your heart.
1: A tam v tom bhajanu se říkalo, že jogíni se koupou v řece, která prochází skrz jejich srdce.
0: And that is that divine feeling.
1: A to je ten božský pocit.
0: Divine feeling of the expanding in your heart.
1: Božský pocit, kdy se vaše srdce rozšiřuje.
0: Because of that, yesterday we said that is the ocean, in the ocean of the Maya, is also that shell.
1: Proto jsme říkali, že v tom oceánu Maya je také ta lastura.
0: And that shell is our representing our anahat chakra.
1: A ta reprezentuje naši
0: and we need to open that shell and guru is opening that shell.
1: Anahata chakru a tu otvírá Gurudev.
0: And showing us look inside is the pearl.
1: A ukazuje nám, že uvnitř je ta perla.
0: In you is that pearl.
1: Uvnitř vás je ta perla.
0: And when we practice anything, pranayam, asanas, meditation, kriyas, anything.
1: Když cokoliv cvičíme, asany, pranayamu, meditaci, kriyu.
0: The most important thing is only one.
1: A nejdůležitější věc je na tom jenom jedna.
0: Your bhav.
1: Vaše
0: your feeling.
1: Bhav, vaše pocity.
0: Without that feeling.
1: Bez toho pocitu.
0: Nothing is possible.
1: Nic není možné.
0: If you are just sitting and pain in the knees.
1: Pokud jen sedíte a máte bolest v kolenou.
0: Or you are making a different asanas and you are sweating.
1: Děláte různé asany a potíte se.
0: Or you are trying to keep your air and in the end you have arrhythmia of the breathing.
1: Snažíte se dýchat a skončíte s arytmií dechu.
0: Nothing. Only through that bhav, through that feeling.
1: Jenom skrze bhav, jenom ten pocit.
0: And that is that you need to open that shell.
1: A to znamená, že musíte otevřít tu mušli, tu lasturu.
0: And really, your heart is that because of that is anahat, endless space.
1: A vaše srdce je ta anahata, nekonečný prostor.
0: When you feel, when you practice anything, when you are living, you need that feeling of opening your heart.
1: A tak potřebujeme znát ten pocit toho otevírání, rozevírání našeho srdce.
0: What also Swami Vivekananda said, all this opening is the life and all this closing is the death.
1: Swami Vivekananda říkal, že to otevírání je život a to zavírání že je smrt.
0: And you don't need to have different philosophy and theory and discussion is true or not.
1: Nemusíte mít žádné teorie, filozofické diskuze, jestli ano nebo ne.
0: Look, Vishvaguruji.
1: Podívejte se na Vishvagurujiho.
0: Never ever I saw him in discussion.
1: Nikdy jsem ho neviděl při nějaké
0: so many times
1: diskuzi.
0: He had interviews.
1: Mnohokrát měl různá rozhovory.
0: Present during some interviews.
1: A u některých z nich jsem byl.
0: And when somebody starts to polemic and discussion about some topic,
1: když někdo začal tak jako polemizovat nad nějakými jako tématy,
0: Swamiji always said, yes, but we don't have time. Now start lecture or my dinner. And he just finished discussion.
1: Tak řekl, no, bohužel na to není čas, začíná přednáška a ukončil tu diskuzi.
0: Because discussion is only for your ego.
1: Protože diskuze je jenom pro vaše ego.
0: Especially with guru. And that is also one shloka in Guru Gita.
1: A zvláštně pokud je to diskuze s guru devem.
0: Who is discussing with guru?
1: A v Guru Gitě je jedna shloka, kde je tam ten rozhovor s guru devem.
0: Who is have attitude to guru without this respect and love.
1: Že
0: for
1: má...
0: them will be the he will burn born like a devil or in some creature in the forest or something like this.
1: Že ti, kteří se bez toho přístupu bez toho respektu jako takhle hovoří ke guruvi se zrodí v džungli jako nějaké zvíře nebo démon.
0: But not because guru want this.
1: Ale ne proto, že by to ten guru chtěl.
0: But because we close ourselves and we are not going in evolution up. We don't have utan, but we have patan.
1: Ale protože se uzavřeme a nejdeme v tom našem rozvoji dál, nejdeme tou cestou utan, ale patan, to znamená dolů.
0: What means down? We just when you start to discuss.
1: Když začnete něco rozebírat.
0: I was in army.
1: Byl jsem v armádě.
0: And I was a vegetarian in the army.
1: A byl jsem vegetariánem v armádě.
0: And with the mercy of Mahaprabhuji and Guruji.
1: A s milostí Mahaprabhujiho Gurujiho.
0: I finished after in the stomatologist ambulant.
1: Jsem zůstal v stomatologické ambulanci.
0: Not like somebody who was with a gun, but who was in the stomatology ordination.
1: Takže nebyl jsem se zbraněmi, ale v té ordinaci.
0: That was not during the war, nothing like this, but
1: nebylo to v průběhu války.
0: In the 80s.
1: Ale v 80s, minulém století.
0: And one officer, this
1: a jeden ten voják
0: for security,
1: pro bezpečnost,
0: come in the ordinance in this to the stomatologist,
1: přišel do té ambulance.
0: And you know that everybody know everything.
1: A tam všichni ví všechno.
0: You are vegetarian.
1: Takže ty jsi vegetarián.
0: I said yes.
1: A jsem řekl jo.
0: Why?
1: Proč?
0: I said because of ahimsa.
1: A jsem řekl, že kvůli ahimse.
0: And he said yes. Okay.
1: A on řekl dobře.
0: And it was in the Serbia.
1: A to bylo v Srbsku.
0: And for Serbia, sorry dear friends from the Serbia.
1: A pro Srby, omlouvám
0: Serbia,
1: se kamarádům
0: pig
1: ze Srbska.
0: Is the holy animal.
1: Prase je posvátné zvíře.
0: Everything should be with the pig. On the table.
1: Jo, že všechno by měli jako from, že hodně jedí.
0: When you are born, marriage, die. Always is pig.
1: Takže od narození až po smrt vždycky jíte vepřové.
0: Look. If we give anesthesia to a pig.
1: Když dáme praseti anestezii.
0: And we cut the leg.
1: A uřežeme mu nohu.
0: And after that nicely shoot this pig.
1: A pak to zase zpátky zašijeme.
0: It is possible to eat that leg.
1: Je možné tu nohu sníst?
0: What to tell such a person?
1: Tak co takovýmu člověku na to říct?
0: You start to joke.
1: Tak začnete vtipkovat.
0: And say, oh, that is a good idea.
1: Jo, to je super
0: because
1: nápad.
0: It's no way, that is impossible to go in discussion with such person.
1: Protože nemá cenu do nějakého většího rozhovoru se pouštět s takovým člověkem.
0: And if you start to discuss, you are crazy one.
1: A když se do toho pustíte, tak se z toho zblázníte.
0: There is no discussion.
1: Tak to není vlastně žádný rozhovor.
0: Because that person is not able to hear anything else.
1: Ten člověk totiž nedokáže ani uslyšet názor druhého.
0: Modern language in that moment, that is good. Only this.
1: A v moderním jazyce jako jo, to je super.
0: No discussion.
1: Žádná diskuze.
0: And you don't need to discuss about this open heart.
1: A nemusíme nějak rozebírat nebo se bavit o tom otevřeném srdci.
0: Just your experience.
1: Jenom z vaší zkušenosti.
0: When you are in the relationship.
1: Když máte nějaký vztah.
0: And somebody and you are in love.
1: A jste zamilovaní.
0: And somebody quit with you.
1: A někdo s vámi ten vztah ukončí.
0: What is your feeling?
1: Jaké máte pocity?
0: Your heart is like a lemon.
1: That somebody is squeezing that lemon. Srdce jako citron, který někdo vymačkává.
0: When somebody die.
1: Když někdo zemře.
0: When you see something really ugly.
1: Když vidíte něco opravdu ošklivého.
0: Torturing or something like this, you feel in the heart is squeezing your heart.
1: Zase cítíte ten svíravý pocit ve vašem srdci.
0: But when you are full of the love.
1: A když jste plní lásky.
0: Then you hear nice music. You
1: slyšíte
0: see some nice nature or picture or anything.
1: Hudbu nebo nějaký obraz krásný.
0: When you do something good.
1: Nebo když vy uděláte něco dobrého.
0: Because when somebody do something good for you is okay.
1: Že když někdo udělá něco dobrého pro vás, tak je to jako fajn.
0: But when you do something good for others.
1: A když vy uděláte něco pro ostatní.
0: When you give the present to other.
1: Když jim dáte nějaký dárek.
0: You are more happy, yes?
1: Jste víc šťastní, že?
0: And you feel that expanding on your heart.
1: A cítíte to rozširování ve vašem srdci.
0: And that is opening of that shell.
1: A to je otevírání té mušle.
0: It's not easy to open shell.
1: A není jednoduché tu mušli otevřít.
0: And when you open that shell,
1: a když
0: and
1: ji otevřete,
0: Guru is opening that shell.
1: A Guru ji otevírá.
0: Guru is a, like a mirror, show to us what is hidden in that shell.
1: A Guru je jako zrcadlo, které nám ukazuje, co je uvnitř té lastovky.
0: And inside is that blue pearl.
1: A uvnitř je ta modrá perla.
0: And next stage, what is also in the Guru Gita said about this blue pearl which is in your heart.
1: A v tom dalším stádiu to se říká o guru v guru díky o té modré perle.
0: Yesterday we talk about this, that blue pearl from your heart is again going up and start another evolution.
1: Že ta modrá perla potom jde vzhůru a nastává jiný rozvoj.
0: And we may talk about Guru Gita years and years.
1: Můžeme o Guru Gitě mluvit roky a roky.
0: But you know, experience is important.
1: Ale důležitá je vlastní zkušenost.
0: Just remember your time with your guru.
1: Jen si pamatujte na čas se svým guru dévem.
0: When you meditate, meditate that you have your guru in your heart.
1: Když meditujete, že máte guru déva v srdci.
0: They say the white dress, etc. Okay, but you have your Ishta Devata, your guru in your heart, and try to feel that expanding of your heart.
1: A tak máte guru déva svého Ishta Devatu ve svém srdci a vnímáte to rozšiřování.
0: And when we are in that stage, expanding.
1: A když jsme v té fázi toho rozšiřování.
0: Our prana and apana will unite it.
1: Tak se sjednotí prana s apánou.
0: And in that moment we'll start raising what is also in Manipur, the sound of the Om. You know from yesterday bhajan, we translated bhajan.
1: Tak se začne vlastně vytahovat všechno to, co je i v Muladháře, a uslyšíme ten zvuk Om.
0: And also soham sound.
1: Soham.
0: And because they said Manipur chakra. From Manipur chakra, when is united prana and apana, enter in the Sushumna and start with that sound raising of the Kundalini.
1: A tak když se v Manipuře spojí ta prana s apánou, tak se vzroste Kundalini.
0: And that raising of Kundalini is not some shaking. You know this.
1: A víte, že to není žádné třesení.
0: You know what Swamiji said.
1: Víte,
0: if
1: co
0: you feel
1: Swamiji
0: that something
1: říkal,
0: is going through your spinal column, etc.
1: Když cítíte, že vám něco jde takhle páteří,
0: take a shower.
1: Tak se osprchujte.
0: And change the dress.
1: A vyměňte si oblečení.
0: And if still is, go to the dermatologist.
1: Tak když tak běžte k dermatologovi.
0: That is not a raising of Kundalini.
1: Tak to není vstoupající Kundalini.
0: A raising of Kundalini is the evolution.
1: Ale to je ten rozvoj.
0: And that is evolution, Naris and Narayan, from human to the God.
1: To je od Narastu Narayan, od člověka k Bohu.
0: And that is possible, only possible through Guru Kripa.
1: A to je možné jenom skrze Guru Kripa.
0: It is only possible through a live guru.
1: Je to možné jenom díky živoucímu gurudevu.
0: And if we are whole life with the one guru.
1: A pokud jsme celý život s jedním gurudevou.
0: Not changing.
1: Neměníme.
0: Because changing is always digging another hole in the earth.
1: Protože když to měníme, to je, jak kdybychom začali znovu kopat díru do země.
0: But whole life change. Whole life stay with the one guru.
1: Ale celý život zůstat s jedním guruem.
0: Not oh, this guru is old guru.
1: Ne, ten
0: I will
1: guru
0: take
1: starý.
0: A new model and something like this. This guru is stronger
1: nového.
0: Than this guru.
1: A ten je silnější než ten druhý.
0: No.
1: Ne.
0: You have one guru and
1: Máte.
0: That guru is for your not only one life.
1: Jednoho. A ten není jenom na
0: but
1: jeden
0: forever.
1: Život, ale navždy.
0: And because of that, all of you are disciple, because of that it's not needed to tell this.
1: Jsme žáci, není
0: but
1: třeba to říkat.
0: Before you decide to become disciple.
1: A proto než se rozhodnete stát se žákem.
0: Be always sure it is temporarily. Like I am ill loved and after 3 months, 5 months, 1 year, I'm not anymore in love and there is no any more chemistry in our relationship and I must need and I need to change partner.
1: A tak buďte si jistí předtím, že je to trvalé, že to není jako ve vztahu, že jste zamilovaní a po 2-3 měsících už tam není ta chemie, tak potřebujete někoho jiného.
0: And that is the modern time problem.
1: A to je problém moderní doby.
0: And if you know chemistry will be only sometimes.
1: A pokud to znáte, tak víte, že ta chemie funguje jenom krátce.
0: And after that, what remain?
1: A co potom zůstane?
0: If it's only based on the chemistry,
1: pokud je to založeno jenom na té vzájemné chemii,
0: it become big emptiness.
1: tak nastane velká prázdnota.
0: Disappointment.
1: A zklamání.
0: But you need to know that chemistry may be sometimes, but after that you need to evolve this relationship.
1: A ona tam může být, ale po určité době je potřeba ten vztah rozvinout.
0: And also when we talk about guru, be sure that is for whole your life.
1: A tak když mluvíme o Gurudevovi, tak taky se ujistěte, že je to na celý váš život.
0: Sri Dipnam Bhagavana ki jai, Sri Alak Pavichi Siddha Pit Parampara ki jai. And I hope that we also little rest here.
1: Doufám, že jste si taky, že jsme si taky odpočali.
0: Because also it's your holidays.
1: Protože taky jsou to, je to vaše dovolená.
0: And in previous time what we know from Vishwa Guruji.
1: A co dříve známe od Vishwa Gurujiho?
0: Holidays was also called Ekantvas.
1: A prázdninám nebo dovolené se tak říkali Ekadvas.
0: What means that you spend some time with yourself.
1: To znamená, že strávíte nějaký čas sami se sebou.
0: Nowadays holidays means never ever spend the time with yourself.
1: A teď vlastně dovolená nebo prázdniny znamenají, že nikdy netrávíte ten čas sami.
0: We need to found so many different entertainment.
1: Musíme si najít tolik různé jiné zábavy.
0: Because it's very dangerous to be with yourself.
1: Protože je to velice nebezpečné zůstat sám se sebou.
0: But in the ancient time, in yoga and in our way of life.
1: Ale v těch dávných dobách v józe a v tom našem způsobu života.
0: It's very important to have sometimes with yourself.
1: Je pro nás velice důležité mít ten čas sami pro sebe.
0: And I hope this week was less people.
1: A tento týden bylo méně lidí.
0: What means less opportunity to talk?
1: To znamená méně příležitostí k tomu povídat si.
0: Talking is good, but gossiping is not good.
1: Povídání je fajn, ale takové to klevetění není
0: and
1: dobré.
0: We had more time for be more with ourselves.
1: A že jsme měli více času na to být sami
0: and that is
1: se sebou.
0: Really good holidays.
1: A to jsou ty dobré prázdniny, dovolená.
0: Not topic, but how you said that this is the holiday week was exactly what we need.
1: A myslím si, že tenhle týden bylo přesně to, co jsme potřebovali.
0: Everything is with the reason.
1: Všechno má důvod.
0: Hariom.
1: Hariom.
2: Milí přátelé, čtvrtý turnus nám dneškem končí.
1: Dear friends, our fourth week is ending.
2: Já mám tu příležitost se s vámi rozloučit a rozloučit se samozřejmě také s naším drahým, s vámi Vivek Purjim.
1: And I have the opportunity to say goodbye to you and of course to our beloved Muhammad Elisha, s vámi Vivek Purjim.
2: Je pravda, že tu bylo méně lidí tento týden.
1: It is true that there were less people.
2: A přesto to byl pravý program podle jogy v denním životě.
1: But still it was the true program yoga in daily life.
2: Děkuji s vámi mu za inspirativní, úžasné, disciplinované, všechno prostě úžasně probíhal program.
1: We thank to
2: nenacházím
1: our
2: ani slova.
1: Muhammad Alishwarabhi Purji for everything was a perfect discipline motivational and everything. Even I can't find the words to say.
2: My jsme přemýšleli, čím se s Vivek Purjim rozloučíme.
1: And we were thinking about the farewell gift.
2: A přichystali jsme mu malé překvapení na rozloučení.
1: We have a small surprise as a saying goodbye.
2: Říkali jsme si, že květina nebude to pravé na dlouhou cestu domů.
1: We were thinking that in this heat that the flower wouldn't be the best gift on the way.
2: Takže tady od nás dostane nějakou zeleninu ze zahrádky vypěstovanou.
1: Oh, that's the box of vegetables from our garden.
0: Thank you very much. Oh
1: moc vám děkuju.
0: God. Thank you very much. It is very, you know, when you got the flower.
1: Víte, když dostanete květinu.
0: What to do with the flower?
1: Tak co s ní?
0: And so many times Swamiji said, flower is okay, but so many flowers is just dying.
1: Tak Swamiji říkal, květiny jsou dobré, ale tolik květek jako

0: Zvání.
1: And one more advertisement. Swami Vyakpruji will be here at the beginning of October, na začátku října.
0: 2. až 4. října, myslím.
1: 2nd till 4th of October, so you are mostly welcome to join for his program here.
0: Takže Hari Om, a mějte se krásně.
1: Hari Om, and have a lovely time.
2: Thank you. Thank you very much, and thank you for all organizers.
1: A děkujeme všem organizátorům.
2: I think that everything was just smooth.
1: Že všechno, myslím si, že všechno probíhalo tak hladce.
2: With organization, I hope that we will not so make problems to organizers.
1: Doufám, že jsme nedělali moc potíží organizátorům.
2: We didn't make so big problem to our technicians.
1: Ani jsme nedělali potíže technikům.
2: Because we stay here in the hall.
1: Protože jsme zůstali celou dobu tady v hale.
2: And not because only because of technicians.
1: A nebylo to jenom kvůli technikům.
2: You know that I prefer a hall.
1: Víte, že já mám radši přednášky v hale.
2: Everything is nice, flat.
1: Všechno je krásně rovné.
2: No bugs.
1: Žádní brouci.
2: In the end we are Puri.
1: A na
2: and
1: konci Puri jsme
2: is people from the city.
1: Puri, a to jsou ti lidé z města.
2: If we will be Giri, we will be in the forest.
1: Kdyby jsme byli Giri, tak bychom byli v lese.
2: And for those who are maybe on the online, it is everything
1: vás,
2: from
1: online,
2: this garden, Střílecký garden.
1: Tady z místní střílecké zahrádky.
2: What means inside is a lot of prana.
1: To znamená, že uvnitř je mnoho prány.
2: Nothing is pesticide, herbicide and
1: etc. Nejsou tam pesticidy, herbicidy a takové věci.
2: And everything with the lot of prana.
1: A je tam mnoho prány.
2: Not only prana, but also love inside.
1: A nejenom prány, ale také lásky.
2: And really I appreciate this.
1: A velmi si toho cením.
2: Hari Om and see you soon.
1: Hari Om, a uvidíme se brzy.
2: Hari Om. Thank you.
1: Děkuji.
2: And who stay here, enjoy in the seminar.
1: Kdo tady zůstáváte, užijte si pokračování semináře.
2: Who stay on Anushtan, enjoy in your sadhana.
1: Kdo zůstáváte na Anushtáně, užijte si krásnou sadhanu.
2: Don't suffer.
1: A netrpte.
2: That is very important.
1: To je důležité.
2: Enjoy.
1: Užijte si to.
2: Your sadhana, you should love your technique, your sadhana like what you are loving the aim, what you want to accomplish.
1: Měli byste milovat ty techniky své sádhany tak moc, jako milujete ten cíl, kterého chcete dosáhnout.
2: And see you soon. Hari Om.
1: Vidíme se brzy, Hari Om.

0: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलमगुरुमूरति पूजामूलमगुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť, všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many they are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách. A je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With their drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different. They are standing, and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that. They are all have inside in stomach. That all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí. Karma jogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše vlasy.
0: Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: A podobně i kolik je různých jogových cvičitelů?
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they are their language, but finally they also said the yoga and we also is the yoga.
1: A tak učí různé jogové cviky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example. You have five children.
1: Tak je to podobně jako když máte pět dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams, we should be in harmony together with it will be very nice and we have to bring this that we bring up again the Sat Yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii. A tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya jogu.
0: And someone who they learn yoga and who knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there's some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: Dvouleté, tříleté.
0: 5 years.
1: Pětileté.
0: 10 years.
1: Desetileté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that, that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpuriji.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas. Dvapar yugas, Treta yugas, Kali yugas.
1: Treta yugi, Kali yugi.
0: All is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple
1: a ta tree. Parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the
2: fruit,
0: the colors and big, how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: in your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone,
1: a když někomu řekneme,
0: now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And other comes and I must teach you something and I should give you Guru mantras more because your Guru is not anymore and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: A když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice.
1: Bychom měli cvičit.
0: And we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course, your disciples and they should be not that. Okay, I will go there. That is a better one. Other can dance very better. Other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takoví, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. The one have to dance with this. It's a good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti
0: also have the grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: A v tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately,
1: bohužel,
0: in last centuries,
1: v posledních staletích,
0: slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: And

0: in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: That is, oh God, this person is eating too much.
1: A říká si, tamhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říkají, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their, they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já.
0: All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy.
1: A když jsme šťastní.
0: We said, our, we have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course, doctors and professors, and this they are, they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people whose first time they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
0: So doctors, surgeons.
1: Takže lékaři, chirurgové.
0: They are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our holy Guruji said.
1: Náš holy Guruji řekl.
0: The doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: A protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like a the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gummy, gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes.
1: Jako když se vám přilepí.
0: This way, this one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě možnosti.
0: Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are life.
1: Vlastně oživné, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from myself.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors,

0: professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci injekce.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctor, they will take immediately, bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.
1: A v takových bolestech.
0: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
1: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
0: And they can make depression everything needed.
1: A mohou všechno zašít.
0: So my side leave the soul is round and round the body.
1: Takže ta duše je kolem těla.
0: And some it comes again from the doctor said it has died.
1: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
0: And after few minutes,
1: a po pár minutách,
0: he's again in the body.
1: Je už ta duše zpátky v těle.
0: There are many people.
1: Je mnoho takových lidí.
0: There is one also one doctor.
1: A taky jeden lékař.
0: And he's in, you know, on New Zealand or America.
1: Je v Americe.
0: Washington.
1: Ve Washingtonu.
0: And there is one man, and he was in many countries he went.
1: A ten jel do mnoha zemí.
0: And he asked someone who was died and again came in body in body.
1: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
0: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
1: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
0: And he has beautiful book. He have now books, two books.
1: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
0: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
1: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
0: So it is true.
1: Takže je to pravda.
0: So this life is going that and we should be in this life.
1: Takže ten život probíhá, měli bychom
0: and further comes and go.
1: A zároveň pak zase přichází a odchází.
0: So that is in our body is it. In all creatures there is a life inside.
1: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
0: On the road we keep so many animals or creatures died.
1: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
0: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up.
1: A některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
0: About 2 years ago, I think, or end of last year.
1: Asi před 2 lety nebo koncem minulého roku.
0: Here in Strilki Ashram.
1: Tak tady v Ashramu ve
0: Strilka. We were walking to go to the forest.
1: Jsme měli procházku do lesa.
0: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
1: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
0: And some car was hit by one bird.
1: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
0: And bird fall down.
1: A ten pták spadnul.
0: And little light, so the second car did not hit him again.
1: A to další auto ho ale už nepřejelo.
0: I said, well, I think he's still alive.
1: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
0: So they took it, I told them.
1: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
0: And I said, put it him on the, our boundary.
1: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a šramu.
0: Our fence.
1: Na plot.
0: So we put it there.
1: A tak jsme ho tam dali.
0: Others said, this died.
1: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
0: Well, we went walking.
1: A pak jsme teda se procházeli.
0: And then we were sitting there.
1: A seděli jsme tam.
0: It was summer time.
1: Bylo to v létě.
0: Or winter? Summer. And then I said, maybe some like cat or somebody will come and eat the.
1: A já jsem pak říkal, že možná ho tam objeví třeba.
0: Or is he died?
1: A sežere ho, anebo už zemřel.
0: So one went again there.
1: Tak se tam jeden člověk šel podívat.
0: And while one was coming, suddenly the bird flight.
1: A když přicházel, tak akorát ten pták se vzpamatoval a odletěl.
0: The birds can again come in life again.
1: A ptáci se dokážou znovu vrátit do života.
0: Many, many times it is said like this.
1: Mnohokrát se to tak stalo.
0: Anyhow, so the soul, the jiva.
1: Takže ta duše, jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak se.
0: But attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said, better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva. Potom this soul,
1: ta jiva,
0: because there's nothing, and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life, and I said, Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good. Nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti nim.
0: So there are many, many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga.
1: A proto je
0: name yoga.
1: A podobně je jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques. That's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
0: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Every one of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady
0: you have
1: jste,
0: also your some kind of feeling techniques
1: máte
0: and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the because the pranayama.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A to jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And these many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayama.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing, they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou knihy.
0: But there is someone,
1: ale je někdo,
0: they are really have, this is a science.
1: Který opravdu to bere jako vědu.
0: And so, for example, let's say the pranayama.
1: A tak třeba řekněme pranayama.
0: And in this pranayama is also like the sound.
1: A ve které je také zvuk.
0: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
1: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
0: Now brahmari is like a bees.
1: Tak brahmari je jako včely.
0: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
1: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
0: And so it is that is coming and taking the nektar.
1: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
0: So mother is that giving flowers.
1: Takže matka dává ty květiny.
0: Energies.
1: Energii.
0: Honey.
1: Med.
0: And the one comes sound. And that takes the sound. Milk.
1: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
0: So when we go to the pranayams.
1: Čili když jdeme na pranayamu.
0: And today I told someone technique something.
1: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
0: And so it is called brahmari.
1: Takže říká se tomu brahmari.
0: And it is through our fingers.
1: A je to přes naše prsty.
0: Index finger.
1: Ukazováky.
0: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
1: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
0: Now this have a sound.
1: A tam ten zvuk.
0: And for the brahmari, pranayam,
1: k pranámě brahmari,
0: there are five sounds.
1: Tak těch zvuků je pět.
0: And these five sounds, they are for certain healing.
1: Tak těch pět zvuků
0: in the body.
1: Je na léčení určitých částí těla.
0: Or awakening of some chakras.
1: A nebo probuzení některých čaker.
0: It's a good thing, not negative.
1: A je to dobré, není to nic.

0: negativního.
1: And many there are, and also many people they have some problems in the sounds, in mouth, in head, and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, near in our ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
2: Nails
1: very big and very nice, red or yellow orange.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné nehty, různě nalakované na barvě.
1: So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nehty, nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy ty jsou.
1: So they have nice cut it and nehty.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nehty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát
1: říct. Don't put so much nails, otherwise you can harms little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nehty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.
0: Čili jdeme dovnitř.
1: But not putting in, just we go little in and then out like this.
0: Čili
1: then it's completely closed.
0: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
1: uzavřeli. And we can also hold it like this.
0: Takže můžeme si je takhle ohnout.
1: Sound.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk.
0: Then it is when we do deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the, our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďko.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes?
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát. Tu
0: like dnech. This slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází.
0: And that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: but before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To
0: no.
1: Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20.
0: And when long then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can, yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayamě.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।